0: roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Arakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Tak musím říct, že podle podobného budíku jsem kdysi svého času stával pravidelně.
1: Já taky.
0: Aby se tento zvuk ještě umocnil, tak se to dávalo na talířek, to byl ještě větší kravál, takže vlastně společně se mnou stávalo ještě půl paneláku.
1: Jo, to si pamatuju přesně. Pokud nás posloucháte, tak to znamená, že jste vzhůru, no a právě v tuto chvíli ladíte Rádio Čas Rock. Nám začíná Ostrý budíček, který vás jako obvykle provedeme my dva, Ivo Raška, Tomáš Michalík a spolu s námi také Limp Bizkit.
0: Můžete se také těšit na jednu věc v podání YouTube.
1: Přidají se také Rybičky 48.
0: Připraven je také Martin Fabík hned vedle v redakci, takže mu v tuto chvíli předáme slovo a čekají nás první ranní zprávy. Hezké ráno, vinčujeme.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu poblíž oblasti Antošovice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Zlínsku na silnici poblíž oblasti Hřivínův újezd. Osobní vozidlo srazilo zvěř, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Evropu dál sužuje velké sucho a vody ubývá i v Česku. V povodí Ohře už na téměř 150 místech platí zákaz odběru vody z řek. Nízké průtoky navíc přinášejí problémy některým vodním elektrárnám. Voda v řekách je kvůli horku také stále teplejší, což škodí rybám. S nedostatkem vody bojují také Británie a některé části Německa.
8: Morava aktuálně.
5: Pacienti neurochirurgického oddělení v ostravské nemocnici mají k dispozici nové moderní prostory. Ty přinášejí větší pohodlí a lepší podmínky pro léčbu. Více už mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
9: Pacienti neurochirurgie městské nemocnice Ostrava jsou od pondělí 3. srpna hospitalizováni po operacích v nových prostorách. Ty zlepšují návaznost mezi intenzivní a standardní péčí, usnadňují spolupráci zdravotnických týmů a nabízejí kvalitnější podmínky pro hospitalizaci.
5: Nové prostory nabízejí více pokojů a umožňují lepší organizaci péče o pacienty. V Otrokovicích na Zlínsku rozhodnou lidé, co ve městě přibude. Od pátku mohou hlasovat o 5 projektech. Ve hře jsou nové lavičky, sportovní hřiště, skluzavka nebo lanová dráha. Na 2 vítězné návrhy město vyčlenilo celkem 2 miliony korun. Hlasování potrvá do konce září a lidé mohou vybírat online nebo pomocí hlasovacího lístku. Fotbalisté Hradce Králové dnes zabojují o postup v evropské lize. V odvetě 3. předkola nastoupí proti Bešiktaši Istanbul. Po domácí prohře 0-1 potřebují zvítězit. Zápas začíná v 19 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Včerejší hlavní zážitkový program neprobíhal večer na televizních obrazovkách nebo na displejích mobilů, jak obvykle, nýbrž na staré, dobré, neokoukané obloze. Na té se odehrála asi nejočekávanější astronomická událost roku a neb slunce se na určitý čas schovalo za měsíc. Kdo tuhle akci zameškal, bude si muset na to asi počkat dalších 50 let, než dojde k dalšímu zatmění slunce. No a show pokračovala dále po celou noc, kdy oblohu zaplavily ještě perisejdy. Takže opravdu parádní podívaná. Koukal ses?
1: No, u mě to samozřejmě bylo trošičku složitější.
0: Aha, tak, tak posluchači, posaďte se, uvažte si kafe.
1: Jako, hele, mluvili jsme o tom předevčírem, včera jsem na to myslel celý den. Jo. A já teď mám takový aktivní týden totiž, jo, protože já jsem v pondělí se vydal na kolo na další projížďku, v úterý jsem zase byl na dlouhou procházku se psem a včera tak nějak si říkám, budu pokračovat, takže jsem sedl na kolo a vydal jsem se na takovou bojí trasu do kopců, do lesa. No, až když jsem jel zpátky, to byl večer, totiž já jsem byl později, říkám tady, jak se setmí, to začíná být až děsivé ten les trošičku. Tak mi to došlo. Říkám zatmění, já se to úplně zapomněl. Aha. Takže jsem valil se kopců dolů, celou dobu to slunko už bylo schované za horama, takže já jsem viděl kulový, prosím tě, jo. A když jsem, jsem dorazil do vsi, tak jako celou dobu taková jako temnější obloha, ale prostě neviděl jsem nic. No, takže ale asi tolik.
0: Potkal nás podobný osud. My jsme byli hrát plážový volejbal, jak já to jako nehraju jednou za rok, tak zrovna včera ano. A pak jsme zrovna v době, kdy bylo zatmění slunce, jeli na kole domů, neviděl jsem také z hola nic.
1: No, a co se týče perseidu, tak to jsem si jako tak, když jsem šel spát, tak jsem koukal z okna, nechal jsem si otevřít jako žaluzie nahoře.
0: A čekal si, že nějaká spadne i k vám domů?
1: Jednu jsem viděl. Aha. Jednu z té záplavy toho, co připadalo. Takže jako u mě moc jako velká úspěšnost nebyla. Ale na druhou stranu, samozřejmě už to na mě leze všude. Je doba facebooková, takže každý dává fotky, jak někde sledoval západ. Západ slunce taky, ale zatmění.
0: Internety zaplavily nádherné fotografie, takže se můžete pokochat i vy, posluchači rádia Čo z roku. Kdo si tuhle situaci určitě nenechal ujít, tak to je náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: No je, a ten to u toho ještě zapisoval, že no, to
0: tak,
1: znamená.
0: Tak co mu z toho vyšlo?
2: Vrtek bude o něco komplikovanější než den předchozí. Ale sice bude panovat velká převaha hvězdných aspektů solárních vítaných, nicméně můžeme také zažívat sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání a také sklony k nevysvětlitelnému poklesu energie a sklony k lenivosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany mohou prožívat zamilovanost nebo zvýšenou potřebu sexu. Kozorohů by si měl držet štěstí a býci se mohou chovat poněkud nevyspytatelně. Vodnáři mohou konat sami proti sobě. Váhy budou řešit více domácích či profesních komplikací a blíženci mohou mít problém se svou přelétavostí. Raci se mohou dočkat nedodržení svých slibů a dohod. Ryby budou trpět až přecitlivělostí a štíři se mohou cítit jako na houpačce. Beranům to bude skvěle mluvit i myslet. Lvi by měli být velmi přesvědčiví a střelci se mohou chovat necitlivě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog rádia Čas Milan Gelnár.

0: Právě nám na Rádio Čas Rock dohrál John White. No a my jsme stáli na startu Ostrého budíčku. Chtěl jsem se teď bavit o jedné věci. Ono se totiž tu a tam stane, že mezi hollywoodskou smetánkou se najde nějaký ten podporovatel, řekněme, rockové nebo vyloženě metalové scény. A on už nějakou dobu se ví, že mezi velké fanoušky i tvrdší muziky patří španělský herec Javier Bardem. A nejenom, že to je vlastně fanoušek, on taky umí zpívat.
1: Ano, přesně tak.

0: důkaz. Mimochodem, jedná se o píseň, kterou si střihnul společně s Miguelem Riosem, velkou personou španělského rock'n'rollu. A on už jako dříve prozradil, že kromě klasik jako Judas Priest nebo Led Zeppelin nepohrdne muzikou, která je mně i Tomášovi blízká, a to jsou třeba Slipknot, Pantera a nebo z těch novějších Bad Omens.
1: Známe také jeho internetové video, jak si užívá koncert Judas Priest právě ve Španělsku. On potom říkal v rozhovoru, že to byl koncert, na který šel úplně sám, protože nikdo nechtěl jít, nikdo z příbuzných, z kamarádů. Aha. Jak si představ, že sedíš na tribuně a vedle tebe se neobjeví takhle skákající Javier Bardem.
0: Jo, jo.
1: Ale on nedávno i také chválil celkově tu metalovou komunitu, že má něco, co nikdo jiný ne, a že je to vzájemný respekt, obdiv, porozumění, takové to bratrství.
0: A to my dávno víme.
1: A to my víme samozřejmě. A teď to potvrdili Bardem.
0: Ano. Jo, no. Zároveň prozradil, že během přípravy na roli v seriálu Miss Hrůzy z letošního roku se nechal inspirovat písněmi, třeba od Linkin Park, Falling in Reverse, Bad Omens a Slipknot. A právě to mělo dodat jeho postavě temný nádech. No a my jsme rádi, že se v Hollywoodu nachází i takto zpřízněná duše.
1: Určitě jo.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Metalmania! Metalmania! Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Class Rock.
1: Než popojedeme dále, tak připomínáme, že i dneska pochopitelně pokračuje naše letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Dneska pro toho, kdo bude znát výherní větu, máme odměnu v podobě dvou vstupenek na koncert skupin Dimitri a Arakain.
2: Když se na tím zamyslíš, tak vznik těchto kapel dělí 21 let. Musím se dívat. Ale já se nebojím říct, že vlastně obě tyhle veličiny patří do takového toho českého zlatého fondu.
1: Tak určitě.
2: Rokové metalové muziky. Určitě se nebojíme říct o obou kapelách, že to jsou legendy svých žánrů. No a tak se také po 10 letech znovu spojují a vyrážejí na turné, které tentokrát nese název Nestrácíme náboj. A o tom, že ho nestrácí, se můžete přijít přesvědčit i v Ostravě 16. října, konkrétně do haly Tatran.
1: No vlastně navazuji na to, co jsi říkal, protože unikátní na tomhle projektu je i to, že se v něm potká Jirka Urban starší s tím mladším, což vlastně už dříve podtrhli i společným singlem i Jedna krev.
2: No a jak tady zaznělo, ještě jednou připomínáme, tohle dvojkombo dorazí v říjnu do Ostravy a vy u toho můžete být zcela zadáčo. Stačí dát dohromady výherní větu, dnes opět jiné. A jaká to bude, to se začneme dozvídat za malou chvílečku, kde prozradíme první slovíčko.
1: Za chvílečku.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Rádia Čas Rock.
1: Jestli
2: tak pojď.
1: Tak pojď.
2: Ne, teď jsem se na tebe nedíval, tak, ale nadechli jsme se ve stejný okamžik. Tak povídej.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že jestli jste vy posluchači před pár minutami třeba plnili nějaké pracovní povinnosti, nebo jste třeba byli na toaletě, a nevím, tak jste možná nepostřehli jeden zásadní údaj, a sice o co se dnes hraje v letní rokové jízdě.
2: No a to je přesně to, čím jsem chtěl začít.
1: No,
2: 16. října rozburácí ostravskou halu Tatran, totiž dvojkombíčko kapel Arakain a Dimitri. No a právě na tenhle ten koncert, na tuhletu show pro vás máme dvě vstupenky. Pokud se tam chcete dostat zadáčo, jako obvykle musíte znát znění letní výherní věty.
1: A proto vám určitě přijde vhod zapamatovat si nebo zapsat si slovíčko rok.
2: No, to je všechno.
1: To je víc vám jako neřekneme tuhle chvíli, no. Já bych rád, ale...
2: Jak dál to bude pokračovat?
1: Já to vím třeba, se přiznám, ale já budu ještě tajemný nějakou
2: dobu. Já jsem si říkal, jestli se nachytáš nebo ne? Nenachytáš.
1: Ale prosím tě, už mi není 20.
2: No to já ne. Dobře, jdeme dál, před námi muzika Santa Cruz.

0: Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš ještě víc zatopit pod kotlem? Jsi připraven na čistý, nefalšovaný metal? V tom případě je tady pro tebe rádio Čas Rock natvrdo. Muzika, která ti rozdrtí repráky. Naladíš nás, nebo se bojíš? Jdi na natvrdo.časrock.cz a pust si nás přes internet.
4: Varování. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Po téhle svižné záležitosti se na rádiu Čas Rock budeme věnovat jedné věci, se kterou jsme si nechali tak nějak pomoct od vás, nebo respektive chceme potěšit někoho z vás.
1: Ano, protože do naší SMS-kové centrály dorazila následující zpráva. Dobré ráno, pánové, jsme s manželkem na dovolené na Slovácku a právě si dopřáváme ranní kávičku na terase před chatkou. Pokud by to šlo, mohli byste nám pustit nějakou pecku od kapely Toto? Moc děkujeme, Jiřka s Davem.
0: Já myslím, že toto se hodí.
1: Toto fakt se náramně hodí.
0: A my určitě posíláme nás na Slovácko.
1: Ano, zdravíme, užijte si to tam.

0: Právě dohrávají Suet na Rádiu Čas Rock. Věc, která určitě bude u mnoha lidí oblíbená, ale víte, jak to je někdy? Když se někomu něco líbí a pouští si to dookola, tak to jinému může začít vadit. A začne to být poměrně otravné.
1: Jo.
0: A právě o tom i bude trošičku řeč příští hodince.
1: Mm-hmm. No ale kromě toho nás čeká také pohled do minulosti v rámci kalendária a jakožto hudební doprovod se můžete těšit třeba na kapelu Heat.
0: Zazní také jeden kousek v podání kapely Manowar.
1: A jako třetí ochutnávku tady pro vás máme Within Temptation.
0: Ale nejprve Martin Fabík, který pro vás vypracoval a připravil další přehled zpráv. Samozřejmě i v tuto chvíli koukneme na dopravu.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Aktuálně si dávejte pozor na Ostravici na silnici poblíž vodní nádrže Šance. Srazila se tady dvě osobní vozidla, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v centru obce Hrádek u Frýdku Místku. Havaroval zde motorkář. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A pozornost mějte stále i na dálnici D1 v oblasti Antošovic. Střetla se zde dvě auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Česká peněženka dostává zabrat hlavně u benzínek a služeb. Pohonné hmoty byly v červenci meziročně téměř o 17% vyšší. Lidé si připlatili také za nájmy nebo návštěvy restaurací. Naopak příjemně překvapily potraviny. Máslo, mléko, vejce i vepřové maso jsou levnější než před rokem.
8: Morava aktuálně.
5: Dozorci v ostravské vazební věznici zabránili pokusu o útěk dvou vězňů. Ti se chtěli prokopat zdí a zmizet i za pomoci několika metrového lana. Vězeňská služba jejich plán ale odhalila a zachránila je tak i před ostudou. Za dírou ve zdi totiž na vězně místo svobody čekal další střežený vězeňský dvůr. Za pokus o útěk je čeká další trest. Luhačovice budou bezpečnější. Město dlouhodobě pokračuje v rozšiřování kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na skatepark v ulici Zahradní čtvrť. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
9: Nové kamery pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek. V příštím roce navíc plánujeme vybudovat další dva kamerové body. U dětského hřiště Mořský svět poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu. Reagujeme tím také na podněty místních obyvatel. Kamerový systém slouží především k zajištění veřejného pořádku a představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence kriminality.
5: Čeští plavci se na mistrovství Evropy v Paříži drží mezi nejlepšími. Jan Čejka obsadil ve finále dvoustovky znakem páté místo. Barbora Sejmanová na dvoustovce volným způsobem

0: Hrála semifinále a dnes jí čeká boj o medaile. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
1: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Nebyli Soundgarden na rádiu Čas Rock. No a studiová časomíra prozrazuje, že máme 7 hodin 11 minut a v tuhletu chvíli otevřeme rubriku Kalendária.
1: No tak se pojďme nejprve vrátit do 49 let zpátky. Právě 13. srpna 77 ohlásila kapela Bachmann Turner Overdrive svůj rozchod. Nicméně, fanoušci mohli být v klidu. Jak se ukázalo, bylo to první z jejich takových prohlášení a s dalšíma několika přestávkama vlastně ta kapela je tady pořád.
0: Jedou pořád, ano.
1: Takže se nic nestalo.
0: Já tady mám jednu šarvátku. Psal se rok 1994 a členové skupiny Oasis a The Verve byli zatčeni poté, co naprosto zdemolovali a rozmlátili hotelový bar. Následně se ještě stihli vloupat do kostela ve snaze ukrást dnešní víno.
1: Žížeň, no.
0: Všechno se to stalo v rámci jejich účinkování na festivalu v Hallsfredu ve Švédsku, které tak tedy skončilo pořádnou osudou.
1: No tak se ještě pojďme podívat na jednu událost z rokové kroniky. V roce 99 nejvyšší soud v Londýně rozhodl, že sňatek Micka Jaggera a modelky Jerry Hallové je neplatný. Neuznali jejich manželství, které v roce 1990 uzavřeli na Bali. Jako 9 let poté, dobrý teda. Nicméně Mick Jagger mohl být spokojený, protože nemusel vyplácet 30 milionů liber, které Jerry požadovala.
0: Všechno zlé je něčemu dobré, že jo? To je pro tuto chvíli k tomuto tématu všechno. Nyní přichází na řadu Manowar a jejich song Die for Metal.

0: Rock.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tak jako každý týden i tenhle ten mám pro vás tip na dnešní večer. Začneme se pohlížet za festivalovou sezónou a tedy zavítáme do Likérky Jelínek do Vizovic, protože mými hosty od 7 večer na rádiu Čas Rock v rámci pořadu Backstage budou vizovičtí Flere.

0: My jsme se včera bavili ráno o kapele Chumba Wamba a v souvislosti s tím jsme mimochodem zmínili žebříček, takový jeden z roku 2007, ve kterém hlasovali čtenáři magazínu Rolling Stone a jednalo se o 20 nejotravnějších písní. A my jsme si řekli, že se k tomu vrátíme detailně trošičku.
1: No, protože v této 20 najdeme opravdu hodně známých hitovek. Ono, co si budem povídat, někdy to tak bývá, že jejich popularita na druhou stranu přináší také odpor a takové, no prostě už vás přestane bavit. Než si prozradíme tu vlastně nejvíce otravnou trojici podle čtenářů, koukneme na jiné místa.
0: No třeba tady na 19. místě je věc, kterou bych asi jako nečekal úplně, no ale je tam. Semisonic a Closing Time.
1: Podle některých byla otravná i slavná balada v podání Meatloafa.
0: No a z toho, co nás tady jako v úvozovkách zajímá, tak bylo i 15. místo, kde se umístila v úvozovkách. Pobrukující věc je z dílny Crash Test Dummies.
1: A to mě třeba baví pořád.
0: Jo, je to fajn.
1: Přesně tak.
0: I ten Semisonic, i ten Meatloaf.
1: Jo, no jo, všechno úplně v pohodě. Jinak je ale žebříček spíše napichován tanečními diskotékovými hity od kapel jako Aqua, Redneck, Spice Girls a podobně. Ale třeba ještě hodně vysoko se dostal třeba Nickelback.
0: Tohle je mimochodem pomyslné 5. místo. No ale které 3 věci byly označeny jako vůbec nejotravnější? Na to si počkejte, protože se tomu ještě budeme věnovat.
2: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Radio Čas Rock. I v létě hraje

0: společně s kapelou Everclear jsme se mohli na chviličku vrátit do roku 95, kdy tahle ta pecka vyšla. Pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock, máme 7 hodin 33 minut a my se s Tomášem ještě jednou vrátíme k tématu 20 nejotravnějších písní všech dob, alespoň tedy podle čtenářů magazínu Rolling Stone z roku 2007. Samozřejmě se z té doby, nebo od té doby mohlo hodně věcí změnit, ale podle nás tam vlastně všechny ty záležitosti, které následně zmíníme, patří zasloužení a dodnes.
1: Určitě ano. Takže, takové to pomyslné. Třetí místo nejotravnějších písní všech dob, Bahamen. Si pamatuju, když to hrálo všude. Aha.
0: Na druhé příčce se tenkrát ocitla písnička z roku 93, která byla slyšet opravdu snad úplně z každého rohu.

0: nejlepší. Hmm. A když zase zaspomínám na tu dobu, když jsem pouštěl jako muziku na akcích, když přesně vytáhl třeba tohle sto a teď to tam se snažili tančit všichni. Jako bez rozdílů věků, váhy a všech, jako to byly těžké zkoušky tady to sledovat. No ale jdeme na první místo pomyslné, které asi nechcete. Kdo byl zvolen jako nejotravnější píseň všech dob v roce 2007? No tak byly to téměř hlavní hvězda letošního roku pod kameňom, kapela Black Eyed Peas.
1: To byla písnička, která byla otravna od prvního okamžiku, kdy byla vydaná.
0: Já si myslím, že s tím byla i jako myšlená.
1: Jo. Pojďme zkazit někomu den. Nahráme písničku My Humps. My si ale zlepšíme koeficient dobré nálady, protože před námi je další várka poctivé rockové muziky.

0: pryč DPH, pryč DPH!
1: Přesně tak, nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger, nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
9: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda jedině na rádiu Čas Rock.

0: týdne.
1: Hej smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
2: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Koukáme na hodiny? Přicházíme na to, že se blíží 8. hodina.
1: Za 3 minutky.
0: Polovina ostrého budíčku. Hele, nevím jak ty, ale já jsem rád, když se tu a tam

0: A nějaké stáří, myslím si, že o mnoho delší, než byly vynalezeny projektory. Mm-hmm. Tak jak se to dělalo předtím? Tam někdo lezel po žebříku se svíčkou, nebo...
1: No a jak si myslíš, že to takhle bylo předtím? Kdo ti to řekl?
0: Internet.
1: No tak.
0: Ti pošlu jednu odkaz.
1: Za prvé, nevěř všemu, co na internetu vidíš a čteš. A za další, pokud něčemu nerozumíš, najdi si, on ti internet řekne, jak to ve skutečnosti je.
0: Jo? Dobře, tak jo. Tak než se tady v tom doplantáme, tak si taky dáme nástřel muziky, která nás čeká po 8 hodině. Bude to třeba kapela Hinder.
1: Jo, oni mají super písničku. A... Get Stoned. Ale to je problém. Tím to všechno vyřešíš, jo?
0: Dobře, tak jo.
1: Get high, jo? Asi v klidu. K tomu si dáme taky Deep Purple.
0: No a dáme si taky kapelu Green Day.
1: S dalšími ověřenými informacemi přichází Martin Fabík, který jistojistě přihodí i dopravní servis.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
8: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
9: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
11: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na silnici poblíž vlakového nádraží v části Ostrava Vítkovice. Stala se tady dopravní nehoda. Autobus se střetl s osobním autem. Je zde neprůjezdný pruh. Může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na Prostějovsku na silnici poblíž oblasti Vrbátky. Havarovalo zde auto. A pozornost mějte stále na dálnici D1 poblíž oblasti Antošovice. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
13: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku výrazně přibylo pacientů záchranky. Za 15 let jejich počet vzrostl o více než polovinu a v roce 2024 záchranáři ošetřili přes 1 000 000 lidí. Podle televize LTV Plus více než polovinu z nich tvořili seniori nad 65 let. Záchranáři zároveň upozorňují, že někteří lidé volají o pomoc i v případech, které by mohli vyřešit jinou cestou.
14: Morava aktuálně.
11: Karviná pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké. Díky odlehčovacím službám si mohou na chvíli oddechnout a získat čas pro sebe. Podrobnosti přidá mluvčí města Monika Danková.
15: Nejčastěji se na pracovníky pečovatelské služby sociálních služeb Karviná obracejí rodiny, které potřebují zajistit péči o svého blízkého na několik dní nebo týdnů, například během dovolené, vlastní hospitalizace nebo v době, kdy si potřebují odpočinout a načerpat nové síly.
11: Pro mnohé tato služba znamená možnost dopřát si potřebný odpočinek bez pocitu výčitek. Povodí Moravy letos

0: eviduje už 12 větších případů úhynu ryb kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíc za poslední roky. Loni jich za celé léto zaznamenalo 8. Ryby hynuly například v Dyji, Hané nebo Třevnici ve Zlíně. Za problémem stojí hlavně vysoké teploty, přemnožené sinice a také silné deště po dlouhém období sucha. Česká atletka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy nepostoupila. V běhu na 400 metrů doběhla v rozběhu pátá a obsadila celkově 15. místo. Na postup jí chybělo 84 setin sekundy.
1: To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: hranatých klecích v takzvaném oktagonu.
1: Ano, do kin totiž vstupuje bojovník, nový počin, o který se postarali rovnou dva režiséři, Vojtěch Frič a Šikula Tomáš Dianiška. A za zmínku to určitě, nebo 100% stojí i herci hlavních úlohách těchto dvou bíců, kteří se střetnou. Milan Ondrík a Jan Jackuliak, protože tihle borci mají za sebou rok velmi tvrdé a intenzivní přípravy. Na filmu to taky jde vidět a jsou teda mimochodem oba dva za to velmi chválení.
2: Ahoj, jak se máš?
3: Dlouho jsme se neviděli.
4: Tak, dobrý.
3: Tak kvůli mámě, že jo?
4: Máma se nejspíš zlobí, protože chci udělat něco, co je podle ní chyba, víš? Já teď ještě potřebuji něco dokázat. Znova, naposledy.
0: Tvůrci spolupracovali přímo s organizací Octagon, takže se můžete těšit na plno známých tváří ze světa MMA, včetně třeba Carlose Vémoli nebo Jiřího Procházky. No a navíc se točilo současně na reálných turnajích před plným stadionem.
1: No, příběhově ale nečekejte žádnou revoluci, protože ono je to spíš film asi plný takových těch žánrových klišé, to znamená pád toho hrdiny, postupný vzestup, během kterého si musí urovnat nějaké ty rodinné osobní záležitosti a nebudou samozřejmě chybět motivační proslovy. A pozor, tady bude jedna specialita.
0: Ano, protože v jedné z rolí trenéra se objeví také Pavel Rýmský, český herec, ale hlavně vynikající daber Sylvestra Stallona. No a provázanost právě s Rokym tak nemůže být více než originální.
1: Takže se určitě napumpujte, mando, dejte si pár kliků navíc, vynechte kolu v tom kině a užijte si

se člověk načeká taky, když to dohraje kolikrát. O tom, že máme čtvrtek, o tom jste slyšeli, že máme 13. srpna, to taky. Ale můžeme doplnit, kdo dnes slaví svátek. Takže vězte, že to jsou všechny dívky, ženy a dámy, kterým bylo do vínku dáno jméno Alena.

0: kroutíš hlavou.
1: Erotická písnička tady před půl devátou.
0: O původu tohoto jména se mezi komunitou jmenoznalců vedou letité spory. Jedna skupina tvrdí, že se jedná o zkrácené jméno Magdaléna, jiní badatelé říkají, že je to jenom pozměněný tvar jména Helena, no a další se domnívají, že Alena je ženským protějškem mužského jména Alan.
1: Hele, ať je to jak chce, tohle nevyřešíme, ale pravda je, že Alan tady zůstává poměrně dost, protože když se podíváme na chytré statistiky, tak jich tady máme něco přes 100 000. A díky tomu je Alena na pomyslném 25. místě v popularitě.
0: No pěkně, pěkně. Pokud tady máte ve své blízkosti, anebo znáte nějakou Alenku, tak dotyčné nezapomeňte poblahopřát. My už za okamžik posíláme muziku v podání Youngblooda.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni Technotrasu a...

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Zrekapitulujme si, co bylo. Před malou chviličkou jsme tady měli údaj, ve kterém jsme vypověděli, že svátek slaví Alenky. No. To už je za námi. Ale před námi je dalších několik důvodů k oslavě.
1: Tak si pojďme taky zrekapitulovat. No. Přesně tak, jak říkáš. Protože dneska má svůj svátek taky něco extra. A dneska tady máme i pokrm, protože na 13. srpen každoročně připadá Národní den filetu mignon. Což, jak asi labužníci dozajista vědí, víš, Tome?
0: Miňonky? Mám
1: ne, ne, ne, ne. Nejsou to miňonky, jedná se o vyvoněný steak z kousku masa z konce svíčkové.
2: To je moje oblíbená. Mám tě rád jak svíčkovou lásko, mám tě rád jak vepsový.
0: Jak blad?
1: To není jak blad.
0: Dobře, pojďme dál. Hele, svíčkovou, když jsme u ní. Někdo to má rád třeba médium.
1: Jo, ale kdo je na dietě, tak si může nalít letní drink Prosecco. Protože Prosecco má svůj vlastní svátek taky dneska,
0: no,
1: že?
0: S tím teda sedí ta dieta, no.
1: Ale nesmíte to přehnat.
0: Bacha.
1: Protože potom se můžete dostat do stavu, který nemá s Proseccem a s létem nic společného.
0: No a kdybyste přeci jenom si dopřávali nějaké to prosečko, tak ho dnes můžete speciálně vypít levou rukou, jelikož máme Mezinárodní den leváku.
1: Ale není levák jako levák.
3: Dospíval si leváku, Bobe. Jsi zatčen.
4: U Luciferovy bratky!
1: Takže tohle bylo takové krátké zhrnutí toho, co všechno se dá při čtvrtku ještě oslavit. No, čtvrtek ne, nadarmo se mu přezdívá Malý pátek.
0: No a vlastně ono bude i důvod dneska si někde něco dát, ale o tom později, třeba až příští hodince. Teď se pojďme věnovat další muzice a za malou chviličku se možná taky projedeme.
1: Já vím, kam míříš.
0: To je dobře, že...

0: Mediamarkt pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Kup zdarma. XXX Lutz Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.

0: Váš rok.
1: Už na začátku letošního roku vyrazili kapely Dimitri a Arakain na společné turné, které pokračuje i nadále. A než dojde k velkému finále v pražském O2 Univerzu, zastaví se tyhle ty dvě skupiny také v Ostravě.
2: Jestli si potřebujete předem vyřídit volno, tak vězte, že by to mělo být na 16. října, no, respektive na 17., jestli to potom přeženete.
1: Raději,
2: po koncertě.
1: Jo.
2: No, ale
1: je to v pátek. Takže v sobotu a neděli máte klid.
2: Tak to vyjde hezky. Mm-hmm. Každopádně, od nás je ve hře dvakrát vstupenka na tento koncert, takže.
1: Ale dá se říct, že to je festival, protože vystoupí celkem tři skupiny.
2: No, tak to už je festival.
1: Že jo? Ano. Ovšem, abyste se tam dostali zadarmo, potřebujete znát heslo. No a to dnešní se skládá ze 4 slov. První slovíčko už zaznělo v Ostrém budíčku a my vám v tuto chvíli můžeme velkoryse přihodit i to druhé.
2: Ano, nám.
1: Nám. Ano, správně.
2: Nám, stačí to jenom jednou, teda nemusíte.
1: Jako když to slovo člověk řekne samostatně,
2: no,
1: tak to zní divně,
2: a když to řekneš, nám. Když to řekneš nám, tak to taky zní divně.
1: Nám.
2: Ale my to říkáme vám.
1: Přesně.
2: To nám.
1: Tak si napište nám, protože to je právě druhé slovíčko dnešní výherní věty.
2: No a my si to samozřejmě můžeme podpořit také muzikou, takže vybíráme i to, o co tady dneska hlavně jde. Dimitri, Arakain, společná záležitost Nestrácíme náboj.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Tak to byla trocha severského truchlení v podobě kapely Him a jejich pecky Right Here in My Arms. Společně s touhletou písničkou jsme se dostali na závěr 9. hodiny. No ale před námi je ta další, vlastně poslední hodinka, kterou tady budeme společně. Ale
1: mimochodem truchlit možná nemusí úplně definitivně fanoušci kapely Him, protože čím dál tím víc prosakují informace o tom, že Vylevalo je nakloněn nějakému tomu návratu nebo reunionu nebo...
0: No, když se nakloní, tak... Tak není, a když jako cesty zpátky.
1: Když chybí v peněžence, tak taky.
0: Já si myslím,
1: to
0: že to je
1: jednodušší. No.
0: Problém mnoha hudebníků.
1: No, nechceme tady samozřejmě tady zavítávat do konspiračních teorií, od toho už jsme tady měli dneska jednu. Co se týče včerejšího zatmění, my se pojďme tady věnovat muzice převážně. A to je, která nás čeká po 9. hodině.
0: Takže, já vím, co zahraje.
1: Co?
0: Já vím, co zahraje.
1: Jo?
0: Avenged Sevenfold.
1: Dobře. A já taky vím, heč, co zahraje.
0: Co?
1: Motley True.
0: Aha. A jako třetí ochutnávku můžeme ponouknout Tremonty. A taky víme o dvou lidech, kteří dneska sledují.

0: tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 poblíž oblasti Janovice směr Brno. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Třinci v ulici Jablunkovská v centru. Osobní auto narazilo do dopravního značení. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na Zlínsku u zámku v Setín. Srazily se tady dva osobáky. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A nehoda tří osobních aut se stala na dálnici D1 v oblasti Kývalka směr Brno. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh a na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Evropu dál sužuje velké sucho a vody ubývá i v Česku. V povodí Ohře už na téměř 150 místech platí zákaz odběru vody z řek. Nízké průtoky navíc přinášejí problémy některým vodním elektrárnám. Voda v řekách je kvůli horku také stále teplejší, což škodí rybám. S nedostatkem vody bojují také Británie a některé části Německa.
7: Morava aktuálně.
4: Pacienti neurochirurgického oddělení v ostravské nemocnici mají k dispozici nové moderní prostory. Ty přinášejí větší pohodlí a lepší podmínky pro léčbu. Více už mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
8: Pacienti neurochirurgie městské nemocnice Ostrava jsou od pondělí 3. srpna hospitalizováni po operacích v nových prostorách. Ty zlepšují návaznost mezi intenzivní a standardní péčí, usnadňují spolupráci zdravotnických týmů a nabízejí kvalitnější podmínky pro hospitalizaci.
4: Nové prostory nabízejí více pokojů a umožňují lepší organizaci péče o pacienty. V Otrokovicích na Zlínsku rozhodnou lidé, co ve městě přibude. Od pátku mohou hlasovat o 5 projektech. Ve hře jsou nové lavičky, sportovní hřiště, skuzavka nebo lanová dráha. Na 2 vítězné návrhy město vyčlenilo celkem 2 miliony korun. Hlasování potrvá do konce září a lidé mohou vybírat online nebo pomocí hlasovacího lístku. Fotbalisté Hradce Králové dnes zabojují o postup v evropské lize. V odvetě 3. předkola nastoupí proti Bešiktaši Istanbul. Po domácí prohře 0-1 potřebují zvítězit. Zápas začíná v 19 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Před téměř 12 minutami odbyla 9. hodina čtvrtečního dne. Pokud někdo z vás, posluchačů Čas roku, při dnešku slaví narozeniny, tak vám na dálku alespoň přejeme za celou naši moderátorskou partičku Alles Gute. A zároveň přihodíme s Tomášem ještě dvě jména hudebníků, kteří se vyklubali na světě také 13. srpna.
1: No tak jako prvního tady máme českého zpěváka, hudebního skladatele, ale taky bývalého politika a moderátora, kterým je Michal Prokop. A přes se ráno zbouřím se zas s tebou, od žebry žár. Mnoho lidí ho třeba zná, hlavně jako moderátora, ale on je to opravdu velice úspěšný hudebník. Letos obdržel hned dvakrát cenu Anděl, a to díky nahrávce z minulého roku. Ostatně slyšíte to taky v podkresu, ukázku z této desky. Jeho jméno je jinak nejvíce spojováno s kapelou Framus 5, ale třeba v polovině 70. let, když Framus moc nefungovali, tak Prokop hledal různé hudební cesty a tak se i dostal mimochodem ke Karlu Gotovi a absolvoval s ním jako doprovodný zpěvák turné po západním Německu.
0: A zaspíval si se Zagorkou.
1: Ano. Jinak tady právě dnes má Michal Prokop 80, krásný věk a my mu přejeme všechno nej a pevné zdraví.
0: Já přihodím druhého oslavence, kterým je Jan Häcken Jan Hoogland. Hudba jasně napověděla, jedná se o 62-letého bubeníka kapely Europe. K těm se dostal v roce 84, tedy v době, kdy se kapela začínala výrazně prosazovat, řekněme, celosvětově, a je tedy podepsán i pod kultovní deskou The Final Countdown, kterou Europe přijedou letos zahrát živě. A to tady do Ostravy. Tudíž 21. listopadu můžete třeba opožděně Janovi Hooglandovi popřát k narozeninám, když dorazíte na megakoncert Rádia Čas.
1: Určitě dorážte, neváhejte. No a to je vše k dnešním oslavencům. Teď už se pojďme věnovat na Rádio Čas rok zpátky další muzice, ale můžeme zůstat ještě u kapely Europe.
0: No jsem pro.
1: Dáme si čerouky.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

0: Čas rok.
1: Tak nám dohráli Electrical Boy společně s Baby Metal a i Boraška radši odešel. Nicméně v tuto chvíli jsou před námi tipy, kam můžete vyrazit o blížícím se víkendu. A mám tady dva, blížícím se víkendu. To jsou tipy, na které můžete vyrazit už dnes. Jednak vás čeká parádní večer v krnovském klubu Kofola, protože už dnes tam zamíří velké jméno. Michelangelo Batio, věhlasný kytarista, podle mnohých odborníků vůbec nejrychlejší na světě, průkopník mnoha stylů a samozřejmě také člen kapely Manover. Ale dnes do Krnova vyrazí se svou kapelou a jeho vystoupení je v plánu 19 hodin. Tam byste rozhodně neměli chybět, jestli budete někde poblíž, protože tohle bude vysoká škola hry na kytaru. No ale vysoká škola kvalitní muziky začne i dnes v Zámeckém parku Moravský Krumlov, protože je v plánu další ročník festivalu Rock Castle. Letos s takovými veličinami jako Powerwolf, Black Label, Soul Society, Testament, Sonata Arctica, Aelstorm, ale je toho určitě více, takže koukněte na webovky, tam se dozvíte vše podstatné. Ať už se tady chystáte kamkoliv, já vám přeji krásnou zábavu, ať se vám vše vyvede dle představ a to platí i o dalším poslechu Rádia Čas Rock.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
9: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
10: Zach Wild a jeho Black Label Society,
9: veselá parta Aelstorm
10: i Američané Savatage a Testament,
9: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
9: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Ano, umím to.
1: To nebyl Fred, to byl Tom. Za pomoci Limp Bizkit jsme se dostali na závěr dnešního vydání Ostrého budíčku, kterým vás jako obvykle provázela dvojice Tomáš Michalík i Voraška. Za chviličku přijde Hans, se kterým můžete opět rozjet letní rokovou jízdu, kterou jsme vlastně započali my dva, ale Honza určitě přidá ještě další slovíčko dnešní výherní věci.
0: Určitě ano, my připomínáme, že hrajeme o lístky na společný koncert kapele Dimitri a Arakain, ale bude toho více, protože co si vlastně budeme povídat, většina tohoto dne je před námi. Takže jak u Hanze, tak u Hanky se máte na co těšit. A my se budeme těšit na vás opět zítra. Nebudeme. Tady si někdo bere volno vlastně, že? Aha.
1: Jsi mě nakazil.
0: No jo, jasně. Pátek, pan Raška nejde do práce.
1: Já chci taky vyzkoušet, jak je to mít pátek.
0: Fajné.
1: Jo, fajn.
0: No, dobře, no. Tak já se na vás budu těšit teda zítra. A jelikož Ivo si tady pořád rozsvícuje displej, chce vám něco přečíst, tak já už mu dám prostor.
1: Tady. Dobře, přišla totiž zpráva, kterou tady chci se s vámi o ní podělit. Tak, dobré, já češtin. Ahoj pánové, chtěl bych vašimi ústy v éteru pozdravit všechny, kteří přežili Brutal Assault, včetně vás dvou. Toma jsem potkal krátce, ale s Ivem příjemný rozhovor. Toxík, hovězí u Vsetína, píše. No a jo, a na přání písničku Anouk a Jeruzalém.
0: Určitě dáme, vzpomínám si na naše setkání, my jsme se potkali na mostě.
1: Jo.
0: Ano, a ptal se, kde je Raška.
1: A dobře, tak my jsme se potkali někde v uličce, Raška zrovna do sebe tlačil hranolky, ale chtěli jsme si právě s Toxíkem příjemně popovídat. Pouštím teda muziku, loučím se a já v pondělí a Tomáš zítra naslyšenou.
0: Jestli vstanu.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
2: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
3: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
5: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
4: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

Buďte zdraví, rockeři, bude 10 hodin, no a to znamená jediné, že z vás všechny ze studia Rádia Čas Rock zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme toho před sebou hodně, tak to nebudu zdržovat a rovnou se pustíme do muziky, která nás v těch následujících 60 minutách čeká, tak třeba Thunder Mother, Ballet for my Valentine, anebo 6 AM. Tak si na Rádiu Čas Rock budeme hrát tradičně, nemůže chybět Milan Gelnár se svými horoskopy, budeme pokračovat v letní rokové jízdě Rádia Čas Rock. No, však uvidíte sami. O co se hraje, to už možná víte, jestli ne, tak vám to prozradím. Dobré ráno.

0: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
3: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
4: Kobby Elektro.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme, ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
7: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 poblíž oblastí Popůvky směr Brno. Srazila se tady 3 osobní vozidla, na místě je policie. A pozornost mějte na silnici mezi oblasti Rosice a Omice. Osobní auto se střetlo s nákladním, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Česká peněženka dostává zabrat hlavně u benzínek a služeb. Pohonné hmoty byly v červenci meziročně téměř o 17% vyšší. Lidé si připlatili také za nájmy nebo návštěvy restaurací. Naopak příjemně překvapily potraviny. Máslo, mléko, vejce i vepřové maso jsou levnější než před rokem.
10: Morava aktuálně.
7: Dozorci v ostravské vazební věznici zabránili pokusu o útěk dvou vězňů. Ti se chtěli prokopat zdí a zmizet i za pomoci několika metrového lana. Vězeňská služba jejich plán ale odhalila a zachránila je tak i před ostudou. Za dírou ve zdi totiž na vězně místo svobody čekal další střežený vězeňský dvůr. Za pokus o útěk je čeká další trest. Luhačovice budou bezpečnější. Město dlouhodobě pokračuje v rozšiřování kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na skate.

0: Park v ulici Zahradní čtvrť. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
1: Nové kamery pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek. V příštím roce navíc plánujeme vybudovat další dva kamerové body u dětského hřiště Mořský svět poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádržní u dopravního terminálu. Reagujeme tím také na podněty místních obyvatel. Kamerový systém slouží především k zajištění veřejného pořádku a představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence kriminality.
0: Čeští plavci se na mistrovství Evropy v Paříži drží mezi nejlepšími. Jan Čejka obsadil ve finále dvoustovky znakem 5. místo. Barbora Sejmanová na dvoustovce volným způsobem vyhrála semifinále a dnes jí čeká boj o medaile. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok. No, máme čtvrtek a pojďme se teď s Milanem Gellnerem podívat, co že nás dneska čeká.
1: Vrtek bude o něco komplikovanější než den předchozí. Ale sice bude panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně můžeme také zažívat sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání a také sklony k nevysvětlitelnému poklesu energie a sklony k lenivosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany mohou prožívat zamilovanost nebo zvýšenou potřebu sexu. Kozorohů by si měl držet štěstí a býci se mohou chovat poněkud nevyspytatelně. Vodnáři mohou konat sami proti sobě. Váhy budou řešit více domácích či profesních komplikací a blíženci mohou mít problém se svou přelétavostí. Raci se mohou dočkat nedodržení svých slibů a dohod. Ryby budou trpět až přecitlivělostí a štíři se mohou cítit jako na houpačce. Beranům to bude skvěle mluvit i myslet. Lvi by měli být velmi přesvědčiví a střelci se mohou chovat necitlivě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas Rok i v létě hraje.

0: rádiu Čas Rok nám dozněli. Thunder Mother je 13. srpna a představte si, že v roce 1775 vydala Marie Terezie nový robotní patent, ve kterém stanovila maximální délku roboty na 3 dny v týdnu. No, tak to byl nápad opravdu za 100 bodů, ale co se dá dělat, robit se prostě musí. A tak naše otázka zní, jak to máte v práci vy? Děláte ranní směty, moucháte kolotoč nebo 12, a nebo jste, jak se říká, na volné noze, myslím tím živnostník, který si to, jak si to naplánuje, tak to má. Můžete to sypat na náš WhatsApp s číslem 72533-1155, jak je to u vás, no a já vám za chvíli za to nabídnu třeba Baron for my Valentine, Police a mnoho dalších.
1: Boži, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady samozřejmě fakt či bakat!
2: Jseš bez zelenu brácha nebo co? Kdám tady poročíš.
1: Jak to se mnou mluvíš, ty prde?
2: Rozčilujte.
1: No to je prčoviči.
2: Rozčilujte se.
1: Co ty hovne?
2: Klid, prosím.
1: No, klid! Ty půjdeš.
3: Časrok. Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90. A nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock.

0: to byly 6 AM, no a my jdeme na písničku na přání a ta půjde rovnou k narozeninám. Ahoj všem do studia, dneska mám narozeniny a v sobotu svátek, tak to beru při jednom. Zároveň si pozdravit vaší skvělou moderátorku, mojí jmenovkyni Haničku a popřát jí taky všechno nejlepší k sobotnímu svátku. Pusťte mi prosím k mé dvojité oslavě nějakou skvělou pecku od Mystic Prophecy. Zbožňuju vás a i tenhle song a s váma to bude ten nejlepší nářez. Díky moc, roku zdar a v sobotu se těším v Těšíně. Tak, za celé Rádio Čas Rok všechno nej.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Raz, dva, tři, 4,21.
1: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.

0: Horkon.cz.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny. Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Čas rok.

0: Bižuterier, partička kolem Zitina a o těch ženských to na rádiu Čas rok bude i v následující hodině, protože nás čeká novinka týdne, v ní samozřejmě Tania, ale taky hromada další muziky, včerejší oslavené. Ano, čerstvý šedesátník Miloš Dodo doležal, přidá se Vanesce. A do třetice Dream Theater. Kromě té novinky týdne se taky mrkneme na nějakou tu akcičku, která se chystá kam si vyrazit, protože venku je hezky a byla by škoda zůstat se doma na zadku, že jo? Tak pěkné dopoledne.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Brokočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bruntálu na křižovatce ulic Nádražní a v Aleji. Stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Situace je bez zranění, na místě je policie. Dále buďte opatrní v oblasti Vrbno nad Pradědem na silnici poblíž oblasti Mnichov. Havarovalo zde osobní vozidlo, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A pozornost mějte i v Brně Starý Lískovec v ulici Jemelkova. Srazily se tady dva osobáky, může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
10: Radio Čas Rok. Zprávy.
8: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku výrazně přibylo pacientů záchranky. Za 15 let jejich počet vzrostl o více než polovinu a v roce 2024 záchranáři ošetřili přes 1 000 000 lidí. Podle televize LTV Plus více než polovinu z nich tvořili seniori nad 65 let. Záchranáři zároveň upozorňují, že někteří lidé volají o pomoc i v případech, které by mohli vyřešit jinou cestou.

0: Morava aktuálně.
1: Karviná pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké. Díky odlehčovacím službám si mohou na chvíli oddechnout a získat čas pro sebe. Podrobnosti přidá mluvčí města Monika Danková.
2: Nejčastěji se na pracovníky pečovatelské služby sociálních služeb Karviná obracejí rodiny, které potřebují zajistit péči o svého blízkého na několik dní nebo týdnů, například během dovolené, vlastní hospitalizace nebo v době, kdy si potřebují odpočinout a načerpat nové síly.
1: Pro mnohé tato služba znamená možnost dopřát si potřebný odpočinek bez pocitu výčitek. Povodí Moravy letos eviduje už 12 větších případů úhynu ryb kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíc za poslední roky. Loni jich za celé léto zaznamenalo 8. Ryby hynuly například v Dyji, Hané nebo Třevnici ve Zlíně. Za problémem stojí hlavně vysoké teploty, přemnožené sinice a také silné deště po dlouhém období sucha. Česká atletka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy nepostoupila. V běhu na 400 metrů doběhla v rozběhu pátá a obsadila celkově 15. místo. Na postup jí chybělo 84 setin sekundy. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: 13. století a před námi je novinka týdne, kterou má tentokrát pod palcem Tania. No a tato dáma byla i včera hostem v odpoledním driveu naší Vrány. Jestli by vás zajímalo, o čem si holky povídali, tak není nic jednoduššího, než si otevřít facebookový profil Rádia Časrok, kde je skoro půlhodinový záznam z této zajímavé diskuze. Ale dost keců, tady je její nostalgie a vy dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Rádio Časrok, novinka týdne.
2: Hej Smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
3: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: rádiu Čas Rock.
1: Ano, jsou tady další pravidelné rockové tipy, ve kterých se tentokrát vydáme do krnovské Kofoly, do které dneska přijede nejrychlejší kytarista na světě, kterého známe jako Borce, který si říká Matt. Tento tam se svojí kapelou rozbalí v 7 večer a v tuto hodinu už bude v plném proudu další ročník festivalu Rock Castle, který v pravé poledne odstartuje v Moravském Krumlově. 3 dny našlapané skvělými kapelami, které by byla velká škoda nezažít na vlastní kůži. Pojďme dál, Miloš Doležal, anebo kdo tady je Winger, ti, tak to bude pro změnu na rádiu Čas Rock vypadat v těch následujících minutách. Tak se dobře bavte.
0: Rockové tipy rádia Čas Rock.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Backstage na rádiu Čas Rock.
7: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tak jako každý týden i tenhle ten mám pro vás tip na dnešní večer. Začneme se pohlížet za festivalovou sezónou a tedy zavítáme do Likérky Jelínek do Vizovic, protože mými hosty od 7 večer na rádiu Čas Rock v rámci pořadu Backstage budou vizovičtí Flare.

Rádiu Časrok nám doznívá kapela Wenger. Pomalou jistě se bude rozjíždět Miloš Dodo do Ležálno a vy se během něho můžete rozmyslet, jako další pecku si dáme. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.

0: ten se narodil 12. srpna 1966 v Karviné. No a začal zpívat taky mimo jiné v dětském souboru. Se svojí manželkou se seznámil na střední škole. No a jak to bylo všechno dál, tak to asi víme. V roce 91 odjel do Spojených států amerických, kde se při studiích zlepšil ve hře na kytaru a taky ve zpěvu. No, bylo by hodně, kdybychom tady měli o něm povídat, ale my u té české muziky zůstaneme, že jo? Zdravíme tě. Ahoj, tatare.
1: Čau, čau, zdravím všechny v éteru.
0: Tak, nazdar, nazdar. Tak povídej, my dneska hrajeme na přání, že? Ty už to avizoval včera.
1: Ano, ano, včera jsem to avizoval, že dneska budeme hrát moji neteří Báře k 18. narozeninám. Roková rodina promine, ale myslím na ně. Takže, Baruško, včera jsem ti nakázal, že máš celý den poslouchat Radio Čas Rok. Tak ti gratuluju ještě jednou a všechno nejlepší a zdravíčko.
0: No a my se samozřejmě za celé Rádio Čas Rok připojujeme k tomu zástupu gratulantů. Tak jo, Barušce, všechno nej?
1: Dobře, mějte se všichni a Báro, čau.

0: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
4: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: www.horkon.cz.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: rokové hudební nabídka Rádia Čas Rock. K tomu budeme pokračovat v letní rokové jízdě a víte co, taky bychom se mohli trošku projet. Na čem a kam, tak to se dozvíte po zprávách, které má pro nás nachystané Honza Gavelčík. Tak dobrou chuť a pěkné už odpoledne, přátelé.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Tak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. DKPoklad.cz.
1: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
3: Nehoda nás aktuálně potrápí v Ostravě v části přívoz na výjezdu k Frýdku Místku. Na trase na Místecké ulici tady bourala dvě osobní auta. Je to krátce za křížením s dálnicí D1. Vážná nehoda se řeší v obci Pražmo na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu osobní auto tady srazilo motorkáře. Nehoda je se zraněním. A bouračka dvou aut nás potrápí v Orlové v ulici Klášterní.
4: Radio Čas Rok. Právě.
3: Dobré čtvrteční poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko má za sebou druhou mrazivou noc za sebou. Na horách teploty místy klesly pod nulu. Už od zítřka nás ale podle televize LTV Plus čeká další oteplení. Nejtepleji má být koncem týdne. O víkendu můžeme naměřit až 630 stupňů.
5: Morava aktuál.
3: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup. Společnost podepsala smlouvu na pořízení celkem 70 nových elektrobusů. Pokračuje Barbora Procingerová z tiskového oddělení.
6: Vysoutěžená nabídka je vůbec největším dokončeným tendrem na elektrobusy v Česku. Zároveň je to třetí největší nákup v historii dopravního podniku Ostrava po tramvajích Stadler a Škoda. Současně se připravuje výstavba infrastruktury s využitím pokročilých technologií nabíjení, která umožní inteligentní řízení nabíjení a elektrifikaci aut.
3: Zlín bude mít novou čtvrť. Radní města schválili prodej pozemků pro oblast Březnická za více než 365 milionů korun. Firma plánuje investovat dalších 87 milionů do infrastruktury a veřejných prostranství. Barbora Semanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57.43. Postoupila tak třetím časem do večerního semifinále. To se v Paříži poplave zhruba půl hodiny před finále na 200 metrů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

kapela Donor se skladbou Až jednou a víte co, my se teď přesuneme do státu, kde v roce 1907 vyjeli tehdy do ulic první taxíky, které provozoval Henry N. Allen. Bylo to jak jinak než v New Yorku a my bychom mohli tuto službu občanům trošku probrat, co říkáte. Taky využíváte té placené dopravy jako třeba Bolta, já nevím, drink taxi a nebo něco úplně jiného. No co si budeme povídat, při té dnešní ceně za pohonné hmoty, k tomu nějaká ta oprava v servisu, že jo, no a když si to potom člověk spočítá, tak si řekne, no ty vole, vždyť já jsem si mohl nechat vozit pěkně zadek v tágu a ještě bych ušetřil. Ale nejde to vždycky tak brát, že jo? Takže klidně můžeme tuto diskuzi rozjet třeba na našem WhatsAppu, který má číslo 725331155. No tak zhůru do toho, nebo když jste třeba naposledy jeli tágem, nebo chystáte se na takovou cestu. A já vám k tomu z Rádia Čas Rock nabídnu třeba Def Leppard, kteří přicházejí na řadu právě teď.

0: Čas Rock.
1: Ano, taky dneska na rádiu Čas Rock pokračuje letní rocková jízda, ve které se hraje o vstupenky na další zajímavou akci, kterou určitě společný koncert Arakainu s Dimitry je. Ten se bude v ostravském Tatranu konat 16. října od 7 večer a jestli máte chuť se tam taky podívat a to úplně zadarmo, tak by nebylo špatné znát celou dnešní výherní větu. Jste vám co nevidět, prozradím další slovo, tak neodcházejte od svých přijímačů, ať to nezmeškáte, protože by to byla co? No přece velká škoda. Tak hodně štěstí a dobré odpoledne.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
7: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Arakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Let

se stavil bezvadný chlap. Ve své době tato píseň hodně zněla i z televizních obrazovek, protože podporovala jeden pivovar. No ale o tom někdy jindy. Teď ZZ Top, no a pak na rádiu Čas Rok dáme prostor i vám. 725 33 11 55.

0: A Rádio Čas Rok nám doznívají ZZ Top, no aktuálně to nevypadá u nich moc dobře, protože jejich bubeník Frank Beard, tak ten na poslední chvíli musel odpískat svou show v Las Vegas, no tak uvidíme, snad se brzy vrátí za bící soupravu. No ale o tom si taky můžeme povědět někdy jindy, protože máme před sebou co? Písničku na přání. Ladíku, zdravíme tě, ahoj.
1: Čau, ahoj tobě a všem, kteří poslouchají tohle senzační rádio.
0: Nazda. Láďo, takže co, už na cestě domů?
1: Jo, teď jsem zaparkoval v obchodu, ještě nakoupím a udělám radost manželce a jedu domů odpočívat.
0: Co máš na seznamu? Dobře, necháme to tak. Necháme to tak, jasně. Hele, tak jo, takže dobrý nákup přejeme a autograf poletí komu?
1: Všem, co poslouchají tohle senzační rádio a tobě, jestli...
0: Udělá určitě. Moc děkujeme za slova chvály, šťastný dojezd domů, no a pěkně odpočívej. Mějte se hezky.
1: Mějte se všichni, čau.

0: našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Das Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Das Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Das Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: No tak jsme to stihli, bude 1 hodina odpoledne, no a my pojedeme dál samozřejmě. A to s Lindou Perry, taky formací, která si říká Emily Hater. A nebo Stratsy. Tak, mrkneme se do kalendáře, kdo dneska slaví, cože všechno se událo, a taky hodíme řeč o jednom zajímavém nápoji, co říkáte. To bychom mohli, ne? Odpoledne potom pěkně můžete sednout, dát si sklenku, nebo i více, to už záleží na vás. To všechno po zprávách s Hanzem, ode mne přání dobré odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku, různé druhy za 8,90. Avanty, lehký.

0: Jste v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i strom. Meček, pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: V Ostravě se stále zdržíme na Místecké ulici ve směru na Frýdek Místek za kruhovým objezdem nad dálnicí D1. Tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Olomouci v ulici Studentské. Osobní auto srazilo chodce, nehoda je se zraněním. A dvě auta bourala v obci Velká Bystřice na Olomoucku v ulici Týnecké.
6: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Na 70% území kleslo nasycení půdy pod 10% a více než polovinu republiky zasahuje extrémní půdní sucho. Do konce týdne téměř nezaprší a extrémní sucho se pak bude dál šířit.
8: Morava aktuálně.
5: Ostrava má nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici další pobytové sociální zařízení, ve kterém najde domov 12 klientů. Určené je pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. Dopravu tu ovlivní rekonstrukce Palackého ulice v centru města. Proběhne v době od 10. do 19. srpna a podle mluvčí města Lenky Chalupové se dotkne i hromadné dopravy.
9: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu stavit Palackého. Procestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
5: Druholigové fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už v sobotu utkají s hosty z Jihlavy. Sobotní zápas má na stadionu Jošky Silného výkop v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rok je v plném proudu a my se v něm teď trošku prohlédneme v historii a podíváme se třeba do roku 1994, kdy muzikanti z Oasis a taky kapely The Verve byli zatčeni poté, co rozmlátili hotelový bar a vloupali se k tomu ještě navíc do kostela ve snaze ukrást dnešní víno. Asi měli ještě málo, že jo? Jejich účinkování na festivalu tak ve Švédsku skončilo pořádnou ostudou. Rok 99, nejvyšší soud v Londýně rozhodl, že sňatek Micka Jaggera a modelky Jerry Hallové je neplatný. Neuznal tak jejich manželství, které v roce 90 uzavřeli na Bali. No a Mick Jagger tak nemusel vyplácet 30 milionů liber, které Jerry Hallová požadovala. No tak to si asi oddych, že jo, kluk jeden. No, je mezinárodní den leváků a svátek mají Aleny. Tak holky, já vám za celé Rádio Čas Rok přeju všechno nejlepší. Posílám Lindu Perry a taky je dnešní den spojený s jedním chutným nápojem. Jaký to je, tak to si povíme za malou chvíli.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Další skvělá muzika sní Forest Jump za podpory Honzy Toužímského a taky Martina Kapka. No a dnešek je mimo jiné spojený i s Mezinárodním dnem Proseka. To je název vína, které je odvozeno od jedné vesnice, která leží v severní Itálii. Vyrábí se jako šumivé vínko, bublinky, tak to se získává použitím charmatovy metody, což znamená, že je druhotné kvašení, které probíhá v uzavřených ocelových tancích, nikoli v láhvích, jako u šampanského. Je to velice oblíbený nápoj a to takovým způsobem, že třeba v roce 2024 došlo v jedné italské věznici pro mladistvé k incidentu, jehož příčinou byl nízký příděl proseka na přípitek k novému roku. No a co vy? Říká vám tento nápoj něco nebo raději sáhnete po něčem úplně jiným? Svoje komentáře můžete směřovat na WhatsApp Rádia Časrok, no a já vám k tomu pošlu třeba škorpíky, kteří dostanou prostor už za malou chvíli. Tak na zdraví!

0: pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
10: Rádio Čas Rock. I v létě.

to se dobře poslouchá. Big City Night a taky Škorpíci na rádiu Čas Rock. My si dáme Annihilator, ale taky potom vaše hudební přání, takže máte dostatek času na to, abyste si ho vybrali. 725 33 11 5. Čas Rock.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a před námi je klasika klasik, protože tu vybral Dušan. Zdravíme tě, ahoj.
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, on toho, takže chtěl bych dneska Halloween 88, album Keeper of Chasing Geese, písničku I'm Alive, samozřejmě pro tebe, celé úžasné Rádio Čas Rock, zdravím rokovou rodinu a speciálně no takový, až to všechno dopadne v jeho rodině, všechno bude dobré, musí doufat a dál to nebudu komentovat a potom pro všechny věrné a skalní posluchače a zadržou pitný režim a samozřejmě zdravím všichni řemeslníky, od topenářů, obkladačů, zedníků, no prostě všem pokrývačů, až se vrátí pořádku domů a zadržou pitný režim a poslouchají pravou rokovou hudbu.
0: Děkujeme za zavolání, no a tady je muzika. Měj se hezky, díky, čau.
1: Díky moc, Honzo, mějte, ahoj.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: nás rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA.

0: www.horkon.cz.
1: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 872.

0: 25 sekund nás dělí od 14. hodiny. No, možná, že se vám přiblížil Fire on ranní šichty, tak si to užívejte, no a my budeme na rádiu Čas rok hrát úplně pro všechny. Ať už jdete domů z práce, nebo pořád ještě pokračujete, nebo už dávno doma vegetíte, Trivium, Airborne, nebo Orientee. Mrkneme se taky na jednu akci, která se chystá tady kousek od nás, víc na tuto sobotu, a dám do placu to další slovíčko z výherní věty letní rokové jízdy Rádia Čas Rok. A hodně štěstí, držím vám palce a přeju pěkné odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabelky.

0: už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
2: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: S komplikacemi musíme stále počítat. V Ostravě na Rudné ulici probíhá oprava vozovky, a to v úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou. V těchto místech ve směru na Havířov neodbočíme. Vážná nehoda se řeší v Olomouci v ulici Studentské. Osobní auto tady srazilo chodce, nehoda je se zraněním. Na Olomoucku pozor taky v obci Velká Bystřice, v ulici Týnecké, kde se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Brně v ulici Opuštěné. Srazil se tu nákladák s osobákem a problémy jsou právě teď taky na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. V Hradci nad Moravicí v části Kajlovec se srazila dvě osobní auta.
5: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Rádio Čas Rock. Právě.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropická vedra snižují hladiny řek, sucho a méně vody v korytech má taky dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren. Drtivá většina se jich už zastavila, jaderné elektrárny Temelín a Dukovany ale horka nijak neomezují.
7: Morava aktuálně.
4: Přechod z mateřinky do školy bude pro děti z Ostravy jednodušší, a to díky novému projektu k podpoře vzdělávání, které zahájil magistrát. Zapojí se do něho na 9000 žáků, říká Petr Havránek z tiskového oddělení magistrátu.
8: Jedním z cílů projektu je pomoci žákům zvládnout nároky spojené se vstupem do první třídy a zároveň pomoci pedagogům rozpoznat a podpořit individuální potřeby jednotlivých dětí, obzvlášť v okamžiku rušení odkladů první třídy. Nezapomínáme ani na vzdělávací akce pro rodiče zaměřené na školní zdravost a připravenost dětí.
4: V Olomouci roste zájem o vysokoškolské koleje. Svědčí o tom rychlejší zaplnění jejich kapacity. Letošní převis poptávky je asi 15%. Celková kapacita lůžek je letos zhruba 4300. Příští rok se počet navýší o dalších přibližně 500 míst. Prvoligové fotbalisty Slovácka čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s hosty z Olomouce. Sobotní zápas má na městském stadionu Miroslava Valenty výkop v 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Radio Čas Rock.
1: Tak a v rokových typech pro vás tentokrát máme pozvánku na 11. ročník akce s názvem Rokování nad Olzou, která se v Českotěšínském parku Adama Sikory uskuteční už pozítří. Jako první přijde v 16 hodin na řadu kapela Panther a pak už to půjde pěkně jako po másle. Láďa Tomis Band, Vysací zámek, Sepuka a závěr, tak ten bude od 22. hodiny patřit Dimitri. K tomu skvělé občerstvení, takže jestli ještě nemáte na tento víkend žádný program, já si myslím, že není co řešit. No a když už jsme nakousli tu českou muziku, tak si ji na rádiu Čas Rock dáme. Co říkáte?
0: Hello?

0: Čas Rock.
1: Tak a ta letní rocková jízda rádia Čas Rock dneska nabízí koncertní show Arakainu a taky Dimitri, o kterých jsem před malou chvíli mluvil, která se v ostravském Tatranu uskuteční 16. října. No a vy se tam, přátelé, můžete dostat úplně zadarmo, tedy za předpokladu, že budete vědět celou dnešní výherní větu, která má zatím toto znění. Rock nám. No, zatím. Rock nám. A já doplním, proudí. To je zatím všechno, protože to finále, tak to bude na naší vráně, která vám to poslední slovíčko v odpoledním driveu prozradí. Mně nezbývá, než vám popřát hodně štěstí ve hře a k tomu nabídnout další interprety jako UDG anebo Pearl Jam, kteří jsou v playlistu nachystáni do těch následujících minut. Tak se dobře bavte.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock. Radio Čas Rock.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
6: Tento týden hrajeme Olupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Arakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Další z těch legend, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, Jurea Hýb, no a my si budeme hrát pěkně česky, protože nám tady došla SMS-ka od Motáka, tak tomu samozřejmě držíme palce, jak jen to jde a snad to všechno dobře dopadne. Přál si Láďu Tomise a jeho band, tak ten je nachystaný tak jako vrána. Přátelé, já vám děkuji za přízeň, mějte se krásně a zítra v 10 zase, čau.

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
6: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.

Pěcky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Lenny Kravitz, tady na rádiu Čas Rock. Čtvrteční odpolední drive je připraven. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. A taky Kiss and Dynamite. Beast in Black. Nebo Rembrandt.

0: Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Kde to hoří?
5: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
4: www.hphservice.cz.
6: Aktuálně se zdržíme v Šenově u Ostravy v ulici Václavovické. Tady narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte se zdržením. Bouračka dvou aut nás potrápí v obci Dolní Životice na Opavsku v ulici u Sušárny. A s komplikacemi musíme stále počítat taky na hlavním tahu z Opavy na Nový Čín. V Hradci nad Moravicí v části Kajlovec se srazila dvě osobní auta.
7: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Paliva v Česku za poslední týden citelně zlevnila. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 klesla v průměru o 1,70 haléřů na 1,40 korun a 7,40 haléřů za litr a cena nafty o 60 haléřů na 4,40 korun a 6 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
9: Morava aktuálně.
6: Vodní nádrže Baška a Brušperk mají stále zhoršenou kvalitu vody. Podél břehů se u nich hromadí vodní rostliny. V Brušperku navíc po koupání hrozí i onemocnění. Na Slezské Hartě a v Těrlické přehradě se ale kvalita vody zlepšila. Valašské Meziříčí nechá opravit oblíbené tábořiště Trubiska. Areál, ve kterém se konají letní tábory, čeká celková přestavba. Děti tu získají moderní zázemí, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
10: Vzhledem ke stáří zdejších objektů jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci areálu. Město už má hotovou studii a nyní se pracuje na projektu. Na kraji lesa a uprostřed nádherné valašské přírody tak vznikne nový objekt s kuchyní, vybavením, sociálním zařízením a zázemím pro táborovou činnost.
6: Barbora Semanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57,43. Postoupila tak třetím časem do večerního semifinále. To se v Paříži poplave zhruba půl hodiny před finále na 200 metrů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: Novinka týdne.
1: Hej smečko, roková dračice Tania pokřtila na letošním ročníku Holba roku na grilu z Brusunové album Plamen. Byli jste všichni u toho. Tady je první ochutnávka a je skvělá.
2: Ahoj, moc vás zdravím, jsem Tania. Mám velkou radost, že vám můžu představit svou novou desku Plamen. Věřím, že některá z písniček vás osloví nebo možná i potěší. Přeji krásné léto a těším se na vás. Tania, ahoj.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Alžběta, jedna čarodějka, no a jedna taková čarodějka tady byla včera, naživo, přímo v odpoledním driveu, zastavila se naše roková dračice Tania, kdo jste to neslyšeli živě, tak klidně můžete mrknout i s obrazovým materiálem, a to na našem Facebooku, protože všechno jsme živě streamovali, no a navíc padla spousta věcí, která se do éteru ani nedostala, takže máte už po šichtě třeba dneska, tak si uvažte kafče nebo sejte pivsona, usaďte se k našim sociálním sítím a klidně to zkoukněte. Můžete i pokomentovat nebo pozdravit. Cokoliv chcete, uděláme. Co třeba Kiss and Dynamite? Mám v zásobě taky Nickelback, Warrant, Beast in Black, Jamaron nebo U2. To je hudební farplan pro další minutky. Klidně do toho můžete zasáhnout i vy. Stačí, když se ozvete na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Unit Mix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkl.

0: Kup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Backstage na rádiu Čas Rock.
7: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tak jako každý týden i tenhle ten mám pro vás tip na dnešní večer. Začneme se pohlížet za festivalovou sezónou a tedy zavítáme do Likérky Jelínek do Vizovic, protože mými hosty od 7 večer na rádiu Čas Rock v rámci pořadu Backstage budou vizovičtí Flere.

Got the Fire, Kiss and Dynamite tady na rádiu Čas Rock. Něco už se nám uchytilo, jak na WhatsAppu, tak také v SMS centru. No dáme si Nickelback a pak to vaši 725 33 1155.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Právě teď u Omoda a Jakeů. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: www.horkon.cz.
1: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
5: Rádio Čas rok. I v létě hra.

0: herní věty, kterou už byste měli znát, toto Ostrého budíčku a také od Hanze. A já vám přihodím to poslední slovíčko. V banku jsou vstupenky na Dimitrisa Rakajnana.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: A je to tady. Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
8: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
9: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
10: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
9: Kobby Elektro.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
13: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
14: Vážná nehoda se stala v Paskově v ulici Mitrovecké, boural tady cyklista, nehoda je bohužel se zraněním. Bouračka nás zdrží taky v Šenově na Ostravsku v ulici Václavovické. Osobní auto tu narazilo do svodidel, problémy hlásí taky obec Dolní Životice na Opavsku, ulice U Sušárny, kde se srazila dvě osobní auta a dvě auta bourala taky na hlavním tahu z Opavy na Nový Čín, v Hradci nad Moravicí v části Kajlovec.
15: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
16: Radio Čas Rock. Zprávy.
17: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko má za sebou druhou mrazivou noc, na horách teploty místy klesly pod nulu. Už od zítřka nás ale podle televize LTV Plus čeká další oteplení. Nejtepleji má být koncem týdne, o víkendu můžeme naměřit až 630 stupňů.
18: Morava aktuálně.
17: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup. Společnost podepsala smlouvu na pořízení celkem 70 nových elektrobusů. Pokračuje Barbora Procingerová z tiskového oddělení.
19: Vysoutěžená nabídka je vůbec největším dokončeným tendrem na elektrobusy v Česku. Zároveň je to třetí největší nákup v historii dopravního podniku Ostrava po tramvajích Stadler a Škoda. Současně se připravuje výstavba infrastruktury s využitím pokročilých technologií nabíjení, která umožní inteligentní řízení nabíjení a elektrifikaci autobusů. Dopravy v dosud nevídaném rozsahu.
17: Ve Zlíně dál pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Pracovníky demoliční firmy zaměstnávalo mimo jiné bourání strojovny výtahu. Stát zůstává necelá třetina objektu na východní straně. Druholigové fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už v sobotu utkají s hosty z Jihlavy. Sobotní utkání má na stadionu Jošky Silného výkop v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Vránou Outratkou.

0: poprvé zopakneme to, co už dneska znáte, tedy tu poměrnou část dnešní výherní věty. A do konce hodinky dokonce dostanete i to poslední slovíčko, které vám schází, tak abyste ji poskládali pěkně dokupy. Tak to, co vám prozradilo Ostrý budíček a taky Hans, zní Rok nám proudí. No a pak je tam ta poslední část. Trošičku vás nalákám, za prvé ji dostanete už této hodince a za druhé dneska jsou v banku dva lupeny na společné turné Dimitri a Arakainu, konkrétně na 16. října, kdy se tyhle ty dvě smečky na jednom pódiu představí v hale Tatran tady v Ostravě. Tak špicujte ušiska a padne to už v této hodince.
1: Let's

0: Rock.
1: Prčíme dál, stejně tak jako prázdniny, tak tady na rádiu Čas Rock je naše velká letní rocková jízda. Já vám v dnešním odpoledním drive odložím poslední slovíčko, tak ať můžete poskládat celou dnešní výherní větu. Jen vás ještě nalákám, v Banku jsou dva lupeny na společný koncert, vlastně celé turné. Dimitri a Arakainu, Best Rock Tour 2026. Místo konání, ostravská hala Tatran, datum a čas 16. října 2026 od 19 hodin. A teď to poslední slovíčko, žílami. Máte to? Tak výborně. 725-33-1155. Klasicky sedmička je šťastná.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
10: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
9: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
9: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
0: Letní rocková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
11: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Arakain a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Čas Rock.
1: Neuvěřitelné věci se teď spojily tady na rádiu Čas Rock v odpoledním driveu, ale víte co, já to budu dávkovat postupně, tak za prvé hrajeme velkoletní rokovou jízdu, to je jasný. Za druhé, mám na drátě jmenovkyni Hanku, ahoj.
2: Ahoj.
1: A teď jako ta největší pecka, kromě toho, že Hanka má v sobotu svátek, tak dneska má narosky. A o tom dárečku si rozhodne sama. Haně, potřebuju jedinou věc, dnešní výherní větu.
2: Rok nám proudí žílami.
1: No, tak je to jasný. Takže si sama sobě si nadělila dva lupeny na Dimitri s Arakainem, jejich Best Rock Tour 2026 a zastávku tady v Ostravě 16. října, místo konání naprosto teatrální, úžasné a pro Ostraváky jako kultovní, a to je Hala Tatran. Takže od 19 hodin, prosím tě, sežeň si hlídání, ten večer bude tvůj.
2: Okay, no super.
1: Já jsem strach, že jsi odpadla teď u toho telefonu.
2: Ne, přemýšlím, jak víš, že si mám sehnat hlídání.
1: Tak chce to velký mrazák na děti. Možná, jako. Neboj, já si myslím, že když jako toho druhého vezmeš sebou, tak oni pohlídají všichni velice rádi. Předpokládám, že jako máš hodné děti, takže dobrý, ne?
2: Babička to jistí.
1: No, dítě, jako vždycky je u nás všech. Tak Hani, my se vidíme za prvé na rokování nad Olzou v sobotu, tam se potkáme.
2: No, prosím, určitě, každopádně.
1: Na mě houkni, musíme oslavit Hanky. No a v říjnu si užij Arakain společně s Dimitry tady v Ostravě v Tatranu. Je to tvoje?
2: Díky.
1: Tak jo, pohlídej si mail a všecko nejvíc nejlepší. Měj se, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Wolfmother Woman, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Tady je čtvrteční odpolední drive a pro dnešek, co se týče naší velké letní rokové jízdy, vymeteno, vybráno, už tady jako nic není, jo? Takže když nemáme naskladněno nic, ale zítra pokračujeme, protože při Páťu Linku vám dopřejeme ještě dva lupeny. Na koho a kam, to zatím nechám tak jako zahalenou rouškou tajemství, protože dárek má být překvapení, ale nebojte se, ostrý budíček vám to určitě hned zítra po ránu v 6 vykecá. Takže ještě zítra, pak si dáme zase oddech na sobotu a na neděli, abychom to další týden rozjeli společně s vámi znova. Teď Turbo, hráč, to jste všichni, a tu vaše si řekněte na 725 33 115.

to celé léto. Nejenom jak jste porážili zahradního skřeta, ale jak se s námi společně dáváte celou velkou letní rokovou jízdu. Rádia Čas Rok. No a teď už za odměnou, mimochodem muzika taky podle vás. Čaues, zahraj něco pro moji Alenku k svátku. Přeje Gerhard. Díky moc. Čaues, taky se ozvala Janča. Našlo by se něco od Bloodbound, bylo by to moc fajn, když už jsme si je tak moc jako neužili. No tak teď si je užijete, tady jsou a jen pro vás. Odpo-

0: 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
6: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
8: Rádio Čas Rock.

Čerstvá 35. vyšla 21. července v roce 1991. Úžasná hudební a i lidská spolupráce. Udo Dirkschneider, Doro Peš. Je 17 hodin, vy posloucháte Rádio Čas Rock, čtvrteční odpolední drive a my jedeme dál. Citron.

0: what else on? Šunk pro další 60 minutovku a k tomu dnešní oslavenci. Máte se nač těšit, nejprve ale do pravice a zprávy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: S komplikacemi musíme počítat v Paskově, v ulici Mitrovecké, tady boural cyklu.

0: Kleslo nasycení půdy pod 10% a více než polovinu republiky zasahuje extrémní půdní sucho. Do konce týdne téměř nezaprší a extrémní sucho se tak bude dál šířit.
1: Morava aktuál.
0: Nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci pracovišť v Bruntále a v Rýmařově. Důvodem je bezplatný převod nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj. Změna umožní zásadní rozvoj zdravotnických služeb. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. Dopravu tu ovlivňuje rekonstrukce Palackého ulice v centru města. Probíhá až do 19. srpna a podle mluvčí města Lenky Chalupové se dotkne i hromadné dopravy.
2: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu dostavit procesující, jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
0: Druholigové fotbalisty Slovácka čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s hosty z Olomouce. Sobotní utkání má na městském stadionu Miroslava Valenty výkop v 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Vránou Outratkou.

pozdrav, tady ten hudební od protinožců, tohle byli Arbor, vy posloucháte Rádio Čas Rock, čtvrteční odpolední drive a svátek. Dneska mají všechny Alenky, takže holky, rokeřice naše, všecko nejvíc nejlepší k vašim meninám. Do konce letošního roku zbývá 140 dní. Pokud to nutně potřebujete vědět, tak teďka už to víte. Co se odehrálo 13.8. Spousta věcí, jakože spousta věcí. Kdybyste si to rozklikli, co všechno historie psala právě 13. srpna, tak máte normálně vytapetován celý monitor, tak my se asi omezíme na muziku, protože to bude bohatě stačit. 13.8. a hudba. No tak v roce 1971 odletěl John Lennon z londýnského Heathrow do New Yorku. Na tom by jako úplně nebylo nic zvláštního, protože Británie už byla malá, Spojené státy si zamilovala, jenže už nikdy potom na britskou půdu nevkročil. Prostě tam zůstalo, jak to dopadlo, všichni víme. V roce 1977 ohlásil jenom tak Mirnix Tirnix rozchod Beckman Turner Overdrive. Prostě si řekl, že už to dál nemá cenu. To tak taky někdy bývá v muzice. No a 80. dneska slaví Michal Prokop. Všechno podstatné jako vždycky na webu časrock.cz a vy, co slavíte, užijte si svůj den.

možná do roku 2010 nemuseli dělat vůbec nic. Nikdo z nich. Teď o sobě zase dávají vědět, ale to už to ode mě slyšeli v minulém týdnu a podrobněji zase někde jindy. Teď na rádiu Čas Rok v odpoledním driveu ještě pár tipů, co můžete dneska slavit, protože na 13. srpna připadá Mezinárodní den leváků, pak taky den, který mě se moc líbí, den proseka, můžete dneska oslavit i Světový den dárcovství orgánů a nebo třeba Mezinárodní den vlků. Takže si vyberte, co vám je blízké, co vás baví a třeba taky popřejte Alenkám. Odpoledne.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Pryč z DPH, pryč z DPH.
2: Přesně tak, nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix, buďte in.

0: ale proč ne? Arch Enemy, Reason to Believe, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive, před námi Stratovarius a taky ta vaše 725331155, vy co se nestydíte, klidně zavolejte, stydlivky, WhatsApp, SMSky, máte na to zhruba 4 minutky.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rock. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: se vyhodili ven tuhle pačkou. Hunting High and Low. 26 let. Furt dobrý. Radíme, čau.
1: Čau, Aňu a všichni rockeri.
0: Tak povídej, co budeme hrát na rádiu Čas Rock v dnešním odpoledním driveu.
1: Moji oblíbenou. Bratislavská děvčata.
0: A to mi prosím tě řekni, jako ta tvoje blava oblíbená. Ty jsi tam měl nějakou takovou jako intimní známost?
1: Měl, no.
0: A máš ještě?
1: Už ne, ale měl jsem tam nějakou známost.
0: Tak třeba udělat výlet do Bratislavy.
1: Prosím?
0: Třeba udělat výlet do Bratislavy.
1: Ne, já jsem takový cestovatel, takže já cestuju, no.
0: Tak prosím tě, klidně si zase pocestuj. Tady je zóna A a tvoje oblíbené
1: a
0: bratislavské děvčata.
1: A pro tebe a...
0: Děkuju. A tak.
1: Pro Nikolu.
0: Dobře, zdravíme Nikolu. Radíme, čau.
1: Čau. Odpolední

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: horkon.cz.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

One Vision, tohle byl Queen, vy posloucháte Rádio Čas Rock, 18. hodina už klepe na dveře, takže poslední 60 minutovka dnešního čtvrtečního odpoledního driveu a taky jedna klasika. Prostor bude taky pro romantiku. Hootie and the Blowfish.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Pozor si aktuálně musíme dávat v Ostravě na Rudné ulici. V úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou ulicí probíhá oprava vozovky. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu a v úseku mezi Porubou a Plzeňskou neodbočíme. Dále jsou problémy taky v Olomouci v ulici Smetanově, kde bourala dvě osobní auta. A s komplikacemi musíme počítat taky na Vsetíně, na výjezdu na Valašské Meziříčí, na hlavním tahu. Tady stojí odstavené osobní auto.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropická vedra snižují hladiny řek, sucho a méně vody v koryte.

0: dopadech má taky dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren. Drtivá většina se jich už zastavila. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany ale horka nijak neomezují.
1: Morava aktuálně.
0: Přechod z mateřinky do školy bude pro děti z Ostravy jednodušší, a to díky novému projektu k podpoře vzdělávání, který zahájil magistrát. Zapojí se do něho na 9 000 žáků, říká Petr Havránek z tiskového oddělení magistrátu.
2: Jedním z cílů projektu je pomoci žákům zvládnout nároky spojené se vstupem do první třídy a zároveň pomoci pedagogům rozpoznat a podpořit individuální potřeby jednotlivých dětí, obzvlášť v okamžiku rušení odkladů první třídy. Nezapomínáme ani na vzdělávací akce pro rodiče zaměřené na školní zralost a připravenost dětí.
0: Zlín bude mít novou městskou čtvrť. Radní města schválili prodej pozemků pro oblast Březnická za více než 365 milionů korun. Firma plánuje investovat dalších 87 milionů do infrastruktury a veřejných prostranství. Výškařka Michala Hrubá ztroskotala na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Neuspěl ani sprinter Ondřej Macík, který se na trati 200 metrů nevešel mezi 13 postupujících do semifinále. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje čtvrteční, teď už podvečer, s Vránou Outratkou.

0: Class Rock.
1: Čtvrteční odpolední drive, ten už vyhlíží cílovou rovinku a víkend, ten v podstatě už je taky jako rohoška. Válí se za dveřmi, je tady třeba dub, tak ode mě pozvánka do Českého Těšína. Už 11. ročník rokování nad Olzou nás čeká, tradiční místo, park Adama Sikory. Dveře, nebo spíš vrata, se otevírají v 15 hodin, program pak startuje v 16.00 a těšit se můžete na Panther, Láďa Tomis a jeho band, představí se jí hodně drsná Sepuka, a ty borce si určitě taky pamatujete z nejednoho rozhovoru. Vysací zámek a jako třešinka na dortu Dimitri, zavřou potom celý sobotní večer. Jste srdečně zváni, lupeny budou k mání ještě na místě a určitě se potkáme. Těším se na vás.

Jak za to tahle partička uměla od jak živa vzít? The Wanderer a taky Status Quo. Na rádiu Čas Rock ve čtvrtečním odpoledním driveu a teď další oslavenkyně z 13. srpnového dne. 13.8.1987. Pamatujete si, co jste dělali? Já tak napůl, mě bylo 5. Chystala jsem se na poslední ročník jako školky a pak už hurá do školy. No a 13.8.1987 vyšlo 5. studiové album Twisted Sister, Love is for Suckers. Takový malý hudební tip třeba na dnešní večer pro vás.

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Backstage na rádiu Čas Rock.
7: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tak jako každý týden i tenhle ten mám pro vás tip na dnešní večer. Začneme se pohlížet za festivalovou sezónou a tedy zavítáme do Likérky Jelínek do Vizovic, protože mými hosty od 7 večer na rádiu Čas Rock v rámci pořadu Backstage budou vizovičtí Flere.

0: si vy posloucháte Rádio Čas Rock, čtvrteční odpolední drive, před námi Sweet. A naposledy, taky dneska muzika podle vás. 725-33-11-55.
1: Letní roková jízda na Rádio Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
2: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakain a kupu dalších.
1: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
2: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Tady na rádiu Čas Rock startuje další díl Backstage. No a vy si užijte čtvrteční večer, milovánci. Těším se na vás zase zítra ve 3 odpoledne. Tak čau.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: Ahoj rockeři a rockerky, zdraví vás Bavoš a zdravím vás při startu dalšího dílu pravidelného povídání zvaného Backstage. Prostor je jasný, Ligérka Jelínek a tím pádem je jasno další, tuším, že 22. ročník festivalu Masters of Rock, tentokrát ročník 2026. A tak, jak to bývá neúplně každoročně pravidlem, tak v podstatě proto jsou se mnou pánové z kapely Flerec, Zdeněk Rachovi a Staňa Bartoši. Kluci, ahoj, zdravím ahoj. Vás, ahoj. Ahoj. Tak, pánové. Vy to nemáte každoročně ten start tady, jak to je pravidelně? Vy to jezdíte pravidelně nebo ne?
1: Jsme sudáci, každý druhý rok.
0: Každý druhý rok, takže letos to přišlo, že prostě opět start. Dobře, jaký byl ten let? Ono, jinak se zeptám, jezdíte tu pravidelně, takže někdy to upgradeujete třeba hostem a teď jak se na to pochystáváte nebo to necháváte prostě tak, že dáme hity a lidi bekaj?
1: Jo, my jsme tady doma. Hele, my to bereme tak, že my jsme tady doma a my víme, že tady se nebo fakt přijdou ti naši fanoušci a oni to berou, že je tu prostě místní kapela a my jim uděláme tu atmosféru na začátek, to Valesko jim trochu přiblížíme. My nic víc nechystáme, není důvod.
0: Jo, dodal bys k tomu něco? Asi ne.
2: Asi nedodám vůbec nic.
0: Dobře, nevadí. Na webu máte napsáno, nebo web vykouknené s názvem Dvorní kapela Valašského království. Je to takto správně?
1: Pořád to pasuje. My jsme se tak kdysi dávno domluvili s Tomášem Harabišem. My jsme jedla z malá kapel, co opravdu zpívá Valašský a co jsme se nenechali prodat do Prahy. Nezačali zpívat zbytečně česky, takže on říká, ano, hogaři, vy si to zasloužíte, hotovo.
0: Kluci, jak to je u vás? My jsme se spolu mimo kameru bavili, říkám, chlapi, co máte novýho, jo? Což znamená, taháte pořád někde ze šuplete nějakou muziku, anebo si užíváte těch hitovek, co lidi notoricky znají. Začnu s tebou.
2: No, a my máme jako fakt jako hodně desek, no takže, spíš my teďka jsme tak v takovém stádiu, že si vybereme z těch starých desek něco, co jsme strašně dlouho nehráli a hodíme to do nějakého trochu jiného ksichtu a v podstatě spousta lidí si myslí, že je to nová písnička. Není. Ale můžu říct, že jediné nové, co tady je, jsou Hrachovy boty.
0: Aha. Ty máš nové boty, jo?
1: Dneska jsem si vzal na mástry, já už je mám asi rok doma. A říká mojí paní mám, já si, co si mám udělat, aby to bylo něco jiného? Ona říká, vem si ty boty. Ty jsi tu ještě nikdy neměl. No, takže ano.
2: A je to.
0: A vytáhli jste i ze šuplíku po dlouhých letech nějakou písničku, kterou jste třeba dlouho nehráli na dnešek?
1: Určitě, my jsme právě trošku to pořádně udělali jinak, že jsme tam zahráli třeba Pasák Janek, zahráli jsme Jarkův život, ano, věci, které jsme tu nikdy nehráli. Že furt bylo zafukané Vizovice, čistá Vizovice to. My jsme říkali, ne, teď my ty lidi už jsme vychovávali trochu k tomu folku až folkloru, protože teď oni na začátku to berou. My jsme tady doma, to je oblast, která je folklorní jednoznačně. A tak my se už vlastně tady nebojíme. Já si myslím, že si za dva roky zahrajeme, že Jirka říkal, že my jsme domě hrát každý rok. Jirka Daron, ale to ne, to nebudeme přehánět. Tak my jsme tady schopni zahrát i s Bohem Galánečko nebo cokoliv, protože oni nám to ty lidi už teď vezmou.
0: To, tomu věřím, tady tomuhle z tomu. Jaký máte chlapci vůbec vztah k Likérce jako takové, k Jelínkovi?
1: Já velmi osobně, já bydlím tady kousek 300 metrů nahoře a můj táta tady mraky roku pracoval, takže já jsem sem chodil a občas jsem si nějakou tu kořelečko vyzkoušel, ale když jsem byl jako voják, tak jsem ho přišel navštívit s ruksáčkem a oni holky říkali, my to nemůžeme přes vrátnicu vojáčku, ale běž tam je vysoká tráva, my tam nahážem pár flašek a budeš mi do kasáren něco na vypití ogarom, takže já mám obrovský vztah k této Likérce.
0: Staňo, co ty?
2: Já mám nejvřelejší vztah samozřejmě k likérům.
0: Ano.
2: To je o mě známo. A já mám velice dobrý vztah k Likérce, jako však oni mají až sem tam nějakou gořelku dobrou a některou vynikající.
0: A máš nějakou, protože já třeba od Jelínka piju, ale slivovice vyloženě. Samozřejmě ano. I hruška je dobrá, meruňka je dobrá, ale slivovice je slivovice.
1: Já jsem likérník.
0: No.
2: Já jsem likérník.
0: Co to znamená?
2: Mně strašně chutná praděd a luhačovka.
0: Aha. Jo,
2: já jsem likérník.
0: Dobře. Chlapci, co se týká... Jak jsi říkal, barme se třeba o těch starších písničkách, které jste vytáhli a přearanžovali.
1: Jasně.
0: Nebo když jste skládali tu muziku, tak jak to je? Vy jste nějací dvorní hudební skladatelé, vy dva v kapele, anebo je to, řekněme, práce taková jako společná? Jak to je?
1: My to společně moc nemáme. My jsme takový, já nevím, no, já když sleduju, jak třeba Lucie říká, že se sejdou a to my už tak nejsme schopni se moc scházet. Ale většinou to bylo tak, že já jsem udělal nějakou muziku, nějaký náznak.
0: Ano.
1: A ze Staňou jsem to zaranžoval. Takže jsme to pak udělali, jo, texty mi dodávají moji dvorní textaři, to je jasné. Ale takhle jsme to udělali, že jsme to ze stadionu zaranžovali, pak jsme to přišli za kapelou a udělali to, jo, jakože, a nám tento model vlastně funguje do teďka.
0: A funguje to, dohodnete se vždycky, nebo jak to je, vy dva?
2: No jasně, no jasně, protože my jsme přece lidi.
0: No jasně, ale někdy se může stát, že se i lidi nedohodnou.
1: Davide, my jsme spolu 43 roku hrajeme a my jsme se nedohodli.

0: myšlenku, vždycky je tam nějaký jinotaj, nějaký dvojsmysl, vždycky je to prostě, není to prvoplánovaný takový text a to se mi strašně líbí, takže my opravdu si zakládáme spíš na těch textech.
1: OK, co ty mi k tomu řekneš, jak ty to máš pohled na ty
2: Já bych chtěl totiž, Davide, reagovat na to, jak někdo, že udal si ty masky a tak. Ale my vypadáme fakt tak dobře, že to nemusíme.
1: Po těch letech, samozřejmě.

0: Hele, naznačil si a řekl si to tady, že 43 let a mě si mimo kameru řekl, že se pomalinku blíží ono půlkulaté výročí, že prostě bude Flared dohromady 45 let. Co se chystá? No, můžeš prozradit?
1: Můžu, my už teď jsme to tak vyprofilovali, že děláme takové 2-3 koncerty k těm polkulatým nebo i kulatým narozeninám. Hmm. To znamená vždycky Lucerna, Velká Lucerna. To my si tak, jako říkáme, hrál tam Sačmo, byl tam Goťák, byla tam Zagorka. Ne, má to, je to Genius Loci, ale nás to tam hlavně baví hrát. Nám tam naši fanoušci strašně rádi tady z Valašska, ze Slovenska. I pár Pražáků dojde, prostě jezdí za náma, to máme rádi. V tom případě jsme ale na minulém výročí udělali i Zlínské kongresové centrum. Říkali jsme, uvidíme, co udělají Zlíňáci. Přišli, vyprodali hned. Dobré, a teď jsme ještě s mojí manželkou vymysleli, to, co je naše manažerka Silvinka, že uděláme, já jsem tak dělal braky festivalu, Valašský Frgal 19 let, pak jsem dal Rokovou noc pod hvězdami 19 let, tady na tomto areolu jsem vlastně vymýšlel i ten čtvrtek tady, aby toto mástro to bývalo. Takže jsme se rozhodli, že ještě si uděláme, jestli toho dožijem, těch 45, i malý festiválek v Zádveřicích na tom krásném areálu, kde jsme vždycky hrávali, že bychom teda udělali Velká Lucerna, Kongresové centrum Zlín,

0: Zádveřice, takový festiválek venku prostě, festivály s pár kapel, Laura, možná Vlastenedl, možná nevím, Fanánek, no prostě ty naši kamarádi s kterýma kamarádima a občas se potkáváme.
1: Okej, dobře, kluci. Jaké jsou vlastně hudební vzory kapely Flared? Já teď víš, na co narážím? Na tohle. Na Ozzyho. Jak to je? Jste metloši?
2: Tak no. Můj jednoznačný vzor byl, je a stále bude Black Sabbath.
1: Proč?
2: Posunuli muziku úplně jinde. V té době, kdy začali hrát a strašit lidi, tak do té doby hráli všichni jenom takové rock'n'rollky a
1: jasně,
2: takovou jako srandu a stvářili se jak strašní big beati. A pak přišla tato tlupa těchto mistrů a prostě jim to nasolili a nazdár, hotovo, nekompromisní a doteďka jsou prostě nepřekonatelní.
1: Okej, u tebe je to tedy taky? Je to pro mě, anebo Black Sabbath?
0: No jako určitě tam, jako víš co, já ti to řeknu jinak. My jsme jezdili 17 roku s babičkou Šulákovou.
1: No.
0: A my jsme jí v autě pouštěli Big Beat, ona vydržela všechno, nahlas, protože já jsem tenkrát řídil pořád nějakou Panteru, Sepulturu, to
1: i
0: to
1: nebylo. Takže Jarmila poslouchala i Panteru a Sepulturu?
0: S náma jo, ale když jsme dali Sabbath, jeho zborná říká, tak Tommy Ogare, to je dobré, to se mi líbí. Takže jo, my jsme sice hrávali folk a vyhrávali na portách a různě folkařiny, ale jenom proto, že my, když jsme šli na vojnu, tak jsme prodali aparáty, nástroje, abych jsme měli na pivo na vojně. A potom nám trvalo dost dlouho, než jsme si zaskoupili kytary a aparát a tak dál. Čili my jsme vždycky byli rockeři, Stáně hrával Big Beat, já jsem hrával Big Beat, o zábavách a různě. No a zase jsme se k tomu jenom vrátili. Takže jo, i když, jak říkají, jsme prostoupení folklorem až běda, což je jasné.
1: To vůbec nevadí, přesně.
0: No, ve Vizovicích, tak jsme ho malinko přitvrdili.
1: No však jo, samozřejmě. Tak, chlapci, chystá se výročí, budou koncerty. Víte co, já teďka trošičku odbočím, uděláme si takový lehký, já tomu říkám, rockovej bulvár. Máte tetování, kluci?
3: Já mám.
1: Tak tady je to naprosto jasné.
3: A ještě kytary, na které hrává.
1: Hezky, dobře. Dobře, co ty? Ty máš na noze, jak jsem viděl. Tak jenom lehonce. Ano, OK, ano. Dobře, tak to je jako byl první bulvár. Kluci, sledujete třeba filmy, koukáte na filmy?
2: Jasně.
1: Existuje nějaký film, který bys mohl vidět třeba 100krát?
2: Spojenec.
1: Neznám.
2: No vidíš.
1: Taky neznám.
3: Taky ne.
2: Spojenec je vynikající film. Cliff Owen.
1: Ano.
2: Denzel Washington.
1: To znám.
2: A je to o tom, o geniálním plánu vyloupení banky.
1: Aha, víš to, hrachu, co ty...
2: Spojenec.
0: Víš, já mám rád staré, takové ty prvorepublikové staré filmy.
1: To je taky hezké, to je hezké. Pánové, teď taková, řekněme, neříkám podpásovka, ale existuje nějaká písnička, kterou byste nejradši okamžitě někomu ukradli a vzali za svou? Zkuste tak jako z fleku říct.
0: Já vím. Yesterday.
1: Jo, to je dobrý tip.
0: Pápecka.
2: Já to vím taky.
1: Povídej.
2: Včera.
1: Kdo to česky přespíval?
2: Já vím, že to hrál Josef Suk na housle.
1: Hezky.
2: Jako instrumentálku.
1: Aha,
2: to si pamatuju.
1: Pojďme zpátky k tomu, co se děje velmi často tady. 2 roky zpátky s Taniou. Korpiklány to byly. Jarmilka Šuláková celkem pravidelně. Je v hlavě kluků z kapely Flared někdo, kdo by třeba jako pokračoval v téhle tradici jako host, nebo máte něco? No a to už nejde. Bohužel
2: právě.
0: Ne, víš co, my jsme se říkal, že my si to letos zahrajeme sami, protože my si tak nejradši hrajeme sami, ale jsou 2 jména, ale já nemůžu říct, ale to jsou třeba ty největší 2 pecky, které by tady zazněly, nebo aspoň ta jedna 100%, kdyby lidi hleděli jako z jara, ale je jediný problém, že nám to nevyšlo, protože to náš kamarád zrovna má koncert v Polsku.
1: Jasně.
0: To byla taková lehká nápověda.
1: No, vidíte. Tak, pánové, plány do budoucna. Na závěr toho dnešního pokecu, co se bude dít aktuálně u Flared? Tu hrát?
2: Jasně.
0: Víš co, jako určitě bych chtěl na ty 45, mám nějaké pěkné texty, dokonce se mi líbí, že jsou kapely, které zpívají o sobě, jako třeba Lucie má písničku Lucie a spousta jiných kapel má, že jo? A tak mi Honza Mrlík Texas napsal krásný text o Flaretu, tak já jsem říkal, na ty 45 nějakou novou, 1, 2, 3 věci, třeba to dojde i na desku, nevíme, uděláme, takže jo. Už nad tím přemýšlím, už tam nějaká muzika je, takže něco rozhodně nového, jako do těch 45 uděláme.
1: OK. doplněno. Pánové, děkuji moc krát za pokec. No a přátelé, jsme v závěru dnešního dílu. Našimi dnešními hosty byli Staňa Bartošík a Zdeněk Rachový, tedy kapela Fleret. Mějte se, čau.
3: Ahoj, čau.
1: Čau.
3: Přátelé, kamarádi, ahoj. Kdy se vám poštěstí si s korpiklánama zaspívat česky? Možná málo kdy, možná nikdy. Tak jdeme do toho.

0: Koby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
1: Navštivte www.kobyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Koby Elektro.
2: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Kadle,

0: Našlapaným programem s Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

postavy a narozeniny herce, jenž ve své době patřil mezi nejatraktivnější vůbec. Ale nejprve se podívejme na situaci v kinech. Ono totiž, provozovat kino, to není jenom tak. Jasně, co moc nemusíte řešit, tak to je počasí. V zimě zatopíte, v létě pustíte klimatizaci a filmy se hrají celý rok. I dobré filmy. Takže musíte hlavně doufat v kvalitní snímky. No a i letos se ukázalo, že ne vždy se výdělečný film podaří natočit. Důkazem toho jsou například Vláci vesmíru anebo Supergirl. Zrovna tyhle filmy skončily daleko za očekáváním jak finančně, tak kvalitativně. Naštěstí si momentálně mohli kinaři oddychnout. Na velkém plátně momentálně vládnou dva filmy. Odyssea a nový Spider-Man. A jak to tak vypadá? Ještě nějakou dobu tomu tak bude. Sandálovka Christophera Nolana i oblíbený pavouk už pokořili hranici miliardy dolarů a směle útočí i na druhou. Tomu se opravdu dá vlastně upřímně jenom tak zatleskat. Ano, přesně takhle to vypadá, když si všechno sedne a povede se. Potěšení jsou tvůrci, producenti, diváci a samozřejmě kinaři. Těch kyblíků s popcornem se taky zrovna neprodalo málo. No a jak si třeba povede snímek, který na plátna kin zaútočí příští rok v únoru? To je otázka, ale o tom filmu dáme řeč za chvíli. Film Time na rádiu Čas Rock.

Čas rok. V posledních letech je velmi aktuální oživovat starší, zavedené a oblíbené značky. Ještě je to dobrý nápad. To nechám na posouzení každého diváka zvlášť. Kromě amerických filmařů se do toho s chutí pustili i Francouzi. Nedávno jsme tak dostali nové a poměrně syrové adaptace a nové zpracování Třech mušketýrů nebo Hrabě Monte Krista. A to není konec. Kromě nové adaptace Bídníků se na plátna kin vrátí i jeden maskovaný padouch. Takže můžeme říct, Fantomas se vrací.

Ano, my známe samozřejmě Fantomase hlavně jako veselou taškařici s Louis de Finesem a Jeanem Marais. Ale nenechte se zmást, původní fiktivní postava byla v roce 1911 vykreslena jako velmi brutální a temný vrah. A právě takové adaptace bychom se měli dočkat. V novém podání se podle všeho objeví známé postavy, jako komisař Živ nebo novinář Fandor. Ale pojede se na vážnou notu. A první teaser naznačuje, jak to bude celé vypadat. Když si něco načtete o původních příbězích Fantomase, skutečně nečekejte žádnou veselou hru. No a jak to vypadá? Francouzští filmaři pokračují ve vyprávění svých legend hezky, reálným způsobem. Film time.

0: Čas rok.
1: Než se pustíme do kinotypů, mám tady jedny narozeniny. 10. srpna oslavil 66 let španělský herec Antonio Banderas, celým jménem José Antonio Domínguez Bandera. Původně se chtěl stát fotbalistou, ale ve 14 letech mu plány zhatila zlomenina nohy. No a tak se jeho zájem více zaměřil na divadlo a dramatická umění. Nakonec to dotáhl i do španělského národního divadla. Začátkem 80. let došlo na osudové setkání s režisérem Pedrem Almodovarem. Zahrál si v několika jeho filmech a právě díky tomuto rejžovi se dostal do velkého Hollywoodu. Začátkem 90. přišla role v dokumentu zpěvačky Madony a postupné malé roličky, třeba ve filmu Philadelphia, ale bylo toho více. No a největší průlom přišel v roce 1995, když dostal roli ve filmu Desperado.

0: Následovali Nájemní vrazi se Sylvestrem Stallonem, Evita, kde se opět setkala s Madonou, a poté samozřejmě Zorro, Tajemná tvář. No a z Antonia Banderase se stala globální hvězda. Namluvil také kocoura v botách ve Šrekovi. Je mimochodem velkým fanouškem fotbalového klubu Malaga, ale v roce 2017 prodělal infarkt a toho donutilo přehodnotit svůj život. Takže se více stáhl do ústraní, opustil svět velkého filmu a věnuje se spíše komorním projektům. My mu každopádně přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.
1: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.

jako hudba, ta pravá rocková. A nyní Pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.

0: Das Rock.
1: V tomto týdnu vstupuje do kin film, od kterého upřímně nevím, co vlastně čekat. Jestli více komedii, odlehčený snímek nebo rodinné dobrodružství. Konec Oak Street. Když se však podívám na jméno producenta, kterým je J.J. Abrams, tak si tak říkám, že můžeme čekat všechno dohromady. No a o cože vlastně půjde? Ocitáme se na poklidném předměstí, které se zatím z neznámého důvodu ocitne na neznámém místě. A jak to vypadá? Zřejmě se celá Oak Street dostala až mezi dinosaury. I think that our neighborhood has moved. We're in the past, aren't we? How the hell is that even possible? Jestli bych měl vybrat jednu věc, proč film doporučit předem, tak to bude herecké obsazení hlavních hvězd. Ewan McGregor a Annie Hathaway. Tihle dva snad nikdy v žádném filmu nesklamali. Snímek mimochodem natočil režisér David Robert Mitchell, který má za sebou zajímavé počiny horor It Follows a záhadu Silver Lake. No a pak je tady zmíněný producent J.J. Abrams, tvůrce seriálu Ztracení, Alias a nebo sedmých Star Wars. Právě po posledních Hvězdných válkách si dal trošičku pauzu, no tak uvidíme, v jaké formě se J.J. Abrams vrátil. Konec Oak Street je aktuálně k vidění v kinech. Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: V tomto týdnu můžete vidět i jeden téměř domácí snímek Bojovník, a to režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Ti se rozhodli využít aktuální popularitu MMA. A tak tady máme příběh bývalé boxerské hvězdy a šampiona Pavla, který dostává nabídku na velký návrat. Jenže tentokrát to bude boj v kleci oktagonu. Kromě těžkého soupeře na něj však čeká i boj se sebou samotným a bude muset vyřešit také některé soukromé záležitosti.
2: Ty děláš prdel. Jirko, volej fízli.
3: Co? Proč?
2: Ztracený bratr se našel.
3: A nic na světě nechci víc, jako to, abys mi odpustila.
4: Já bych se to představoval jako návrat legend.
3: Česko, Maďarsko.
1: Že vám to zní povědomně? No, není se čemu divit. Scénaristicky je to vlastně klasický příběh plný klišé, jak se sportovec dostává zpátky na vrchol. A upřímně, takových filmů už jsme tady měli hodně. Jenže jestli máte rádi tento sport, neměli byste vynechat. Natáčelo se totiž za velké podpory organizace Octagon. Proto jsou k vidění reálné scény z reálných turnajů, plné tribuny skutečných fanoušků a objeví se tady i mnoho skutečných zápasníků MMA. Třeštičkou na dortu je pak role trenéra, kterou hraje Pavel Hrímský. Ano, ikonický hlas Rockyho. Chválen je také Martin Finger, no a vyzdvihnout musím i herce v hlavní roli, Slováka Milana Ondříka. Ten absolvoval tvrdý rok fyzické přípravy. No a na výsledek se tedy zajděte podívat aktuálně do kina. Já vám děkuju, další Filmtime tady bude příští týden.

0: Shot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Shot.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.

Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli. Časrok.

0: nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme o lupeny na Papa Roach, Black Veil Brides, Dimitri and Tarakine a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

Ahoj metloši, buďte zdraví metlošky, startuje další díl Metalmánie. Jak začít? Když jsem hledal nápady, tak jsem narazil na YouTube stránku s názvem Nová vlna tradičního heavy metalu. Nejprve jsem si to špatně přečetl a myslel jsem si, že narazím na klasiku britské vlny typu Saxon a podobně. Vykoukli na mě ovšem povětšinou mladé kapely, které se věnují, řekněme, odkazu metalové hudby. Takže dneska to bude o těchhle, říkejme tomu, mladých puškách. První byla parta z Miami, kapela Midnight Spell, chlapci, kteří vznikli v roce 2016 a my jsme si dali kousek z alba Sky Destroyer. Hodnotit můžete klidně sami, případně můžete taky hodit tipy na další takové kapely, které vám pak na Rebelovi nebo na rádiu Čas Rock pustíme.

Sledujete Metalmány, a to jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel. Dneska tak trošku netradičně, i když možná ne. Za námi je další video, tahle parta je z Ruska, konkrétně z místa zvaného Sankt Petersburg. Dali se dohromady v roce 2014. Venku jsou nějaké demáče a tohle byla ukázka z debutového alba. To album se jmenuje Professional Down, skladba Under the Flag. Odkazují se na starý dobrý heavy metal, ale taky na Metalliku. Navíc za bicími něžné pohlaví Daria Sokolova. Takže po téhle porci metalu mladých pušek v podání metalové sborné si dáme další muziku.

Sledujete pravidelnou dávku zvanou Metalmania, samozřejmě dávku muziky. Sledujete televizi Rebel, případně posloucháte Rádio Čas Rock. Z Ruska pojďme do Řecka. Další klip je za náma, tohle byla parta Fortress Under Siege. Založili v roce 1992 Fotis Sotirpoulos a John Vasilakis po rozdělení kapely Gladiators. Přidali se další muzikanti, v prosinci 1996 vydali své debutové mini-CD a jsou údajně považováni za jednu z nejlepších progresivních power metalových řeckých kapel. Před náma ovšem teď je další klip. Tentokrát v našem povídání půjdeme k sousedům. Kapelu, kterou vám nabídnu, vede žena, svého času jen zpívala, pak tomu přidala i hru na kytaru. Navíc už se několikrát objevila i v České republice, třeba na festivale Ostrava v Plamenech. Tou ženou je Marta Gabriel a kapelou Crystal Viper a tohle berte i třeba pozvánku k backstage, protože Marta Gabriel byla jedním z mých hostů právě v backstage v minulosti.

Sledujete pořád Metalmania a dneska ho věnujeme nové vlně tradičního heavy metalu. Což v praxi znamená, že jsem se snažil najít pár kapel, které se hlásí k odkazu tohodle hudebního šuplíku a nabízí vám tuhle muziku v dnešní době. Vraťme se na závěr zpátky do Řecka. Z téhle prosluněné země nepochází jenom slavné jméno Gus G, anebo Firewind, anebo taky kapela, kterou už jsem vám představoval, ale na závěr si dáme partu, která si říká White Tower. Ti vznikli v roce 2020, takže řekněme absolutní nováčci na poli metalového světa. Tady máte tento klip a za týden se na vás opět těším. Mějte se, zbavoš.

0: Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok.
0: Pravé rokové rádio.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací